Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i tramské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde Stará řeka, Velká i Zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, Brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Kvasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s Brusunovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá, za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Purta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje šedesátiny. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spirituál Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či Kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bedno od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

a Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně jen mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
2: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
1: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
2: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
1: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
2: tak,
1: za sebou.
2: Tak, ano, ano, bylo
1: na
2: to nádherný. Na
1: nějakém koupališti nebo pláž nebo výlet
2: ne,
1: někam.
2: Ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
1: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Taky je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopa, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy Sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskia, jak má to naštudováno.
1: Všechno
0: ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se plánuje a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
1: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saskí Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Sesky Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice, a my bychom chtěli Ačko.
2: Dobře.
6: Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví, mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto a myslím si, že máme rozhodnuto, ono to i
4: Zoskia vidí. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku, budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo k dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lakse máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byl teda taky, takže no, si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový vlastně, člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak no, právě, ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, no samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano, i to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Viete, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynimočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité listie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice. Komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: No, vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu vlastně z Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prostě ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili,
2: na to
1: se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Karlovy. Nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme. Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším.
7: Pak uvidíme.
3: Výborně.
7: Takže děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. Rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No, ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se, na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděli. No.
10: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávia.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo, no už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama pro sebe?
6: Nechystám, ne.
3: Nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj ano, jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
6: děkuju.
3: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř a Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Bure. Zdravím celý

0: Ano.
1: Tatino vzpomínky, jste úžasná.
0: Děkuji.
2: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobrý den.
2: Tak co to bude?
1: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
0: Ano, dobrý den.
1: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
0: Děkujeme.
2: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
3: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem Že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají Bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
4: Humoriáda.
2: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
5: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička, tak to se musela prasknout.
2: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do humoriády, tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová, tak ať se daří a krásné léto, Saskio.
5: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
2: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Archeologové ze Západočeské univerzity se podílejí na zkoumání unikátního pohřebiště v Polsku. Město Plzeň spouští projekt Chce řidičák. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. A dnes bude proměnlivá oblačnost s teplotami do 26 stupňů. Příjemný páteční den přeje Andrea Samešová. U polských Muškovic objevil česko-polský tým archeologů více než 6 tisíc let staré pohřebiště. Na zkoumání 20 metrů dlouhé mohyly z doby kamenné se podíleli i odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni. V okolí našli i další výrazně mladší pohřební místa a podle archeologů naznačují, že se lidé na pohřebiště vraceli tisíce let. Doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Je to podobné, jako kdybychom si dnes pro pohřbívání svých blízkých vybrali místo, které lidé začali využívat ještě před stavbou egyptských pyramid. Jde tedy o 150 lidských generací. Tak dlouho si některá místa v krajině mohou uchovávat svůj význam a právě to je na objevu nejpozoruhodnější.
0: Město Plzeň spouští projekt Chci řidičák. Budoucím řidičům má pomoci například s výběrem autoškoly nebo poradí, na co si dát pozor při závěrečné zkoušce. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Cílem projektu je srozumitelně provést zájemce celým procesem, od rozhodnutí začít s autoškolou až po úspěšné složení závěrečné zkoušky a první samostatné kilometry za volantem. Nezletilí násilníci by už neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu domů, ve které má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Rodriguezová také poděkovala za pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli.
1: Sport.
0: Fotbalisté Portugalska postoupili po výhře 2-1 nad Chorvatskem do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem, které porazilo 3-0 Rakousko a právě začíná utkání Švýcarsko-Alžírsko.
1: Počasí.
0: Ráno bude oblačno nebo skoro zataženo, na Šumavě zpočátku ojediněle doznívající přehánky, během dne proměnlivá oblačnost, k večeru se začne postupně vyjasňovat. Teploty 22 až 25, na Plzeňsku až 26 a na horách do 21 stupňů. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Klatov na silnici 1/22 dnes pokračují opravy silnice, stejně tak na dálnici D5 na kilometru 107 u Boru na Tachovsku, kde platí omezení na vjezdu i výjezdu z dálnice. Jinak nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zpravodajské relace pro vás dneska ráno připravuje Andrea Samešová. Tu stávající zakončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký pátek, dneska je 3. července 2026. Víte, že mladí lidé si oblíbili analogové fotoaparáty? To je téma pro naši redaktorku, která nám za chvilku řekne víc. Ještě předtím děti v rubrice Ahoj rádio. Teď se ale hlásí Marie Rotrová.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: proč muži koukají ženám do výstřihu?
1: Protože jsou hloupí.
2: Jsou zvědaví.
3: Protože mají pindůra.
4: Protože se jim to líbí.
5: Protože jsou sexy.
6: Protože chtějí vědět, jestli jsou to pravý holky, jestli nejsou převlečený chlapi za holky.
7: A!

0: Příjemné páteční ráno vám přejeme, je 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Ráno bude v regionu oblačno nebo skoro zataženo, na Šumavě zpočátku ojedinělé přehánky, během dne proměnlivá oblačnost. K večeru se začne postupně vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na Plzeňsku až 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne, rostlové podmínky máme dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž je dneska mírná.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza v 5 hodin a 21 minut. V poslední době se mladí lidé začali přiklánět ke starým foťákům. A tak čím dál víc vidíme v ulicích analogové fotoaparáty. A to zaujalo i naši redaktorku Moniku Doležalovou.
1: Do roku 2000 byly v redakci zaměstnaný dvě laborantky a normálně jsme prostě vyvolávali filmy a mně to přijde jako normální věc, ale prostě pro dnešní třeba mladou generaci je to
2: už trend.
1: A vrací se to.
3: Podělil se o svou zkušenost s analogovým focením fotograf Dan Materna. Zároveň mu přijde ale líto, že už se zapomnělo na proces vyvolávání.
1: Co mě trošku jako šokuje, že prostě ta mladá generace chce jako fotit na ty filmy, ale už je nezajímá potom ten zpracovatelský proces, to znamená dát ten film do té vývojnice a vyvolat ho, že jo, a pak teda zvětšovat. Byl to vlastně okamžik, který vlastně mě ovlivnil nejvíc, protože když jsem někdy v nějaký 6. třídě základní školy chodil do fotokroužku a když jsem teda poprvé viděl, když se ten osvícený bílej papír v té temné komoře u toho zelenkavého nebo červeného světla dal teda do té lázny a tam vlastně magicky vzniknul ten obraz, tak to vlastně je takový jako kouzlo skoro, jo. A ty mladí jenom vlastně mají, že fotí na ty filmy, ale už tohle jako nezažívají.
3: Na analogový fotoaparát fotí z generace Z Sandra Sýkorová.
4: Ty fotografie mají naprosto nezaměnitelnou atmosféru. Jsou takové živější, hravější, barevnější a nějakým způsobem i upřímnější než fotky z mobilu. Přijde mi, že dokáže ten analog i mnohem lépe vystihnout nějakou tu autentičnost určitého okamžiku, to čekání na vyvolání fotek, které může trvat klidně 2 měsíce, než dofotíte film s 30 fotografiemi. Je strašně fajn pocit, protože potom je člověk vždycky příjemně překvapený, už zapomněl, co vlastně fotil.
3: Pozvolného příklonu ke starým foťákům si všiml i fotograf Jan Rybář.
5: Já to vidím na mých dcerách, které mi různě kradou ze skříně moje foťáky a takových lidí vídám spousta, což je fajn. Myslím, že jsme vlastně všichni už trochu utahaní z té dokonalosti těch fotek. A ty klasický foťáky v sobě mají ještě ten šmrn z toho, že to je prostě jiný. Že to poznáte, že to není z toho mobilu.
2: Toho old school.
5: Ano, že je tam prostě něco navíc.
3: A možná díky té dokonalosti a umělé inteligenci se navracíme k něčemu obyčejnému a uvěřitelnému. A to právě k analogovým fotografiím. Monika Doležalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté se dnes chystají k Boleveckému rybníku v Plzni. Ve 13 hodin začne u cyklostezky nedaleko občerstvení preventivní akce Na kole jen s přilbou. Cyklistům a koloběžkářům chce připomenout, jak mohou v co největší míře předcházet úrazům. Akce potrvá do 17 hodin, zítra se přesune na Modravu k infocentru. V Domažlicích dnes pokračuje kovářské sympozium. Podle informací městského kulturního střediska bude na Chodském náměstí tvořit přímo před zraky diváků 14 uměleckých kovářů. Součástí budou i dílny pro děti, přednáška, hudba a také kovářská noc. V Karlových Varech nezačíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Celkem se bude promítat 137 snímků. Filmová přehlídka začíná tradičně v 16 hodin příjezdem osobností na Červený koberec před hotelem Termál. Uvedl to výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha. Chybět nebude ani americký herec Dustin Hoffman. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítávat podle nevýhodného kurzu a zbytečně se prodraží. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále. V dalším kole čeká Španělsko, to si poradilo s Rakouskem 3-0. A ještě počasí, dnes bude zpočátku oblačno nebo skoro zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky. Během dne většinou proměnlivá oblačnost, k večeru se začne postupně vyjasňovat. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí na dálnici D5 u Kostelce na Tachovsku na kilometru 107. Týká se to sjezdu i výjezdu kvůli opravám vozovky. Jinak by vás nic mimořádného zatím zdržet nemělo, a to včetně dopravních nehod. Přejeme i nadále řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvilku už slovíčkaření Romana Stupky a o čem bude řeč tentokrát?
3: Nikdo ho ve třídě nemá rád. Je známý tím, že si školní učivo bezmyšlenkovitě nacpe do hlavy a pak ho jen mechanicky odříká. Vzpomeňte na Krhounka nebo Mazánka z legendárních studentských komedií z První republiky, ke kterým bychom možná ještě mohli přiřadit Hujera.
2: Asi jste poznali, že tentokrát si na mušku vezmeme šprta. Už za chviličku.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Šprt. Nikdo ho ve třídě nemá rád. Je známý tím, že si školní učivo bezmyšlenkovitě nacpe do hlavy a pak ho jen mechanicky odříká. Vzpomeňte na Krhounka nebo Mazánka z legendárních studentských komedií z první republiky, ke kterým bychom možná ještě mohli přiřadit hujera. Ale nám jde o původ toho slova. Na první poslech zní sloveso šprtat docela česky, ale není to pravda. Musíme se totiž opět obrátit na němčinu. Základ je ve slově špricn, tedy stříkat či tryskat nebo prudce vrhat. Ve studentském slengu 18. a 19. století se z toho stalo sich etwas spritzen, neboli nastříkat něco do hlavy, nabiflovat se narychlo před zkouškou. Čeština si to slovo hodně počeštila, takže dnes už jen málo kdo tuší, že původně jde o germanismus.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno ve 6:15.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude ráno oblačno nebo skoro zataženo. Na Šumavě zpočátku ojedinělé přehánky, během dne proměnlivá oblačnost. K večeru se začne postupně vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na Plzeňsku až 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne, roztrvé podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Klíč ke katarzím jsme našli a pojďme za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mikoláš Plas, kapelník plzeňského skotačního kulometu, zahraje od 19 hodin solový koncert na plovárně v Manětíně. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na letní kino v Arboretu u východního Ambitu. Na plátně tam od 22 hodin promítnou novou českou komedii Někdo to rád v Plzni s Miroslavem Donutilem, Markem Taclíkem a Štěpánem Kozubem. V Hrašťovicích zazní čtvrtý koncert letošního 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. V 19 hodin zahraje v sále Městského muzea soubor, který doslova uchvátil evropskou scénu. České dechové kvinteto Alinde Quintet. Koncert pěveckého sboru Tulipan zazní od 17 hodin v Horské synagoze v Hartmanicích. Na programu jsou madrigaly, barokní hudba, world music a lidové písně z celého světa. V Klatovech začíná výstava karafiátů. S pěstováním božské květiny, latinsky diantos, začali klatovští zahradníci už před 213 lety. Výstavní zahrada naproti muzeu je otevřená ode dneška každý den od 9 do 17 hodin. Až do 19. července tam můžete obdivovat

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Domažlicích dnes pokračuje kovářské sympozium. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek a dnes bude proměnlivá oblačnost, postupně až vyjasnění, teploty do 25 stupňů. Pěkné páteční ráno přeje Andrea Samešová. V Domažlicích dnes bude pokračovat kovářské sympozium. Na Chodském náměstí bude před zraky diváků tvořit 14 uměleckých kovářů. Součástí budou i dílny pro děti, připravená je přednáška, také hudba pod hradem a kovářská noc. Jak dodává Jaroslav Cvek z Městského kulturního střediska Domažlice, kováři také společně vytvoří unikátní dílo.
4: Tento rok jsme se domluvili, že uděláme něco užitkového, aby to sloužilo i lidem. Budeme teda kovat houpací lavici, bude to 200-kilová velká lavice, která bude umístěna v parku Antonína Příhody vedle poeziomatu, který tam máme 2 měsíce.
1: Dnešní program v Domažlicích začne v 10 hodin a potrvá až do půlnoci. Zítra kovářské sympozium obohatí řemeslný jarbark a vystoupení souboru Mrákovské Heligonky. Do Tlučny na severním Plzeňsku se po letech vrací dětský lékař. Sídlit bude v obecním lékařském domě v nově zrekonstruované dětské ambulanci. Podle nezávislého starosty Jana Oplta pomohly i zdravotní pojišťovny.
5: Pojišťovny nabízí pro začínající mladé doktory různé dotace do regionu, kde je těch pediatrů málo, nebo je riziko toho, že s ohledem na vysoký věk stávajících pediatrů hrozí výpadek zajištění péče pro děti. I s okolními obcemi, i s dětmi z Tlučné bude mít paní doktorka dostatek pacientů a nově zrekonstruovanou ordinaci.
1: Dětská lékařská praxe by měla v Tlučné začít fungovat po prázdninách. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se další debata. K novele se sešlo asi 130 pozměňovacích návrhů. Sněmovna by se také mohla vrátit k finálnímu kolu projednávání protiobstrukční novely svého jednacího řádu, které nedokončila ve středu. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
6: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál ve čtyřech setech. Karolína Plíšková také vypadla. Ve dvou sadách nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak tři Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Počasí. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, v oblasti Šumavy zpočátku ojediněle doznívající přehánky. Během dne proměnlivá oblačnost, k večeru se začne vyjasňovat. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně na Slovanech je uzavřená spojovací ulice. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají až do října. Ve Stříbře na Tachovsku platí uzavírka v Dukelské ulici. Objízdná trasa je možná přes ulici Máchova. Buďte proto opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemné páteční ráno vám přejeme. Plzeňská hokejistka Aneta Paroubková se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny.
10: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohly.
9: Rozhovor s Anetou Paroubkovou za pár minut.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
9: Pátek 3. července na hodinách 5 minut po 6.
11: Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Hezké páteční ráno, máme 6 hodin a 12 minut. Vesnicí roku 2026 v Plzeňském kraji se staly Všeruby na severním Plzeňsku. Obec, která má 1700 obyvatel, vyhrála díky péči o krajinu, veřejný prostor, spolkový život i udržování tradic. O tom všem budeme mluvit se starostou Všerub Václavem Červenkou, který bude dnes dopoledne naším hostem, tak poslouchejte po 10. hodině. Teď je tady kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 17 minut, na severu regionu je aktuálně polojasno až skoro oblačno, na jihu a jeho východě oblačno je zataženo. Teploty ty se pohybují od 13 stupňů na severozápadě až po 16 stupňů na jihu a jeho východě regionu.
1: Počasí.
0: Před námi je oblačný den, ráno bude oblačno, na jihovýchodě až skoro zataženo a v oblasti Šumavy se můžou zpočátku ještě ojediněle vyskytovat doznívající přehánky. Během dne bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a k večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21 stupňů, k tomu mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Večer zeslábne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: 6 hodin, 22 minut, 18-letá hokejistka Aneta Paroubková byla vyhlášena nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny. V ní nastupovala v Zámoří za celek Pearls Academy a s českou 18-tkou vybojovala bronz na světovém šampionátu. Plzeňskou hráčku pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
2: Aneta Paroubková má za sebou příjemnou tečku za vydařenou sezonou. Stala jste se nejlepší českou juniorkou minulého roku, minulé sezony. Bylo to pro vás překvapení, že jste si převzala na gala večeru tohle ocenění?
3: Tak určitě to bylo velký překvapení. Dřív tady ta kategorie vůbec nebyla, takže když mi předem paní Sadělová zavolala, tak jsem byla překvapená a moc ráda. Byla jsem moc vděčná za to, že mi tu příležitost trenéři dali a byla to super zkušenost vidět se tam se skvělýma lidmi a převzít tohle ocenění.
2: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
3: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají, i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohli.
2: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou osmnáctkou, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
3: Tak teď to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasné 3 roky, co jsem strávila v osmnáctce. A každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí. A tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
2: Tu poslední sezonu jste strávila v Zámoří, jak velký to byl skok od těch domácích soutěží i těch, které jste hrála mezi hochy tady v Čechách za plzeňské vlky třeba?
3: Tak byl to docela velký skok i tím prostředím, ale hokejově tak určitě, jak jsem hrála od malečka s klukama, tak určitě fyzičkou, co se týče jako fyzického hokeje. A taky si myslím, že ty holky víc hrajou jako tou mentální stránkou, že jsou takový víc chytřejší. A určitě se s těma holkama pracuje úplně jinak, je to úplně jiná atmosféra a funguje to v tom týmu úplně jinak, takže to byl velký skok.
2: Nestýská se vám po té klučičí kabině, protože když jsme dělali spolu rozhovor, tak jste si pochvalovala právě to, že hrajete mezi chlapci. Říkala jste, že co nejdéle to půjde, chci s nimi hrát.
3: Tak určitě mi to hrozně moc chybí, jako ta parta s těma klukama, tak to jsou hrozně skvělé vzpomínky, ale taky jsem se musela odrazit dál. Byl to takovej obrovský můstek odrazovej a hrozně mi to posunulo dopředu, je to něco jiného, ale v budoucnu všichni víme, že prostě s klukama hrát nejde tak dlouho, takže to byl velký skok, ale hrozně si to užívám a myslím si, že to bude každý rok lepší a lepší.
2: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
3: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18 už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
2: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková z Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň spouští projekt Chci řidičák. Budoucím řidičům má pomoci například s výběrem autoškoly nebo poradí, na co si dát pozor při závěrečné zkoušce. Jak uvedla mluvčí města Barbora Hajková, cílem projektu je srozumitelně provést zájemce celým procesem. Od rozhodnutí začít s autoškolou až po první samostatné kilometry za volantem. V Domažlicích byl uveden do plnohodnotného provozu akvadukt na Hadrovci. Unikátní stavba převádí vodní náhon Teplé Bystřice přes železniční tratě Plzeň Česká Kubice a Domažlice Planá u Mariánských Lázní. Vede přes něj i mezinárodní cyklotrasa. Dobřany mají novou elektronickou úřední desku. Jak informují na svém webu, nachází se u bývalé jízdárny u kulturního a kreativního centra Wolfram. Naopak pro úřední dokumenty už nebude využívána dosavadní úřední deska před budovou radnice. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici dnes zahájí provoz letního kina. Jedná se o doprovodný program výstavy nazvané Stříbrná plátna Severního Plzeňska, hledání zašlé slávy venkovských kin. Promítat se bude tři večery v červenci a v srpnu v Arboretu u východního Ambitu. Začátek je vždy ve 22 hodin. Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Fotbalista Sebastian Boháč posílil kádr plzeňské Viktorie. 23-letý záložník podepsal tříletou smlouvu. Poslední čtyři sezóny odehrál v Karviné, tedy v klubu, který byl vyloučen z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování zápasů. A ještě počasí, dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, na Šumavě zpočátku ojediněle přehánky, během dne proměnlivá oblačnost, k večeru vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Blovicích na jižním Plzeňsku je uzavřená silnice 2/117 v Husově ulici, kde se pracuje na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. A pozor také na Domažlicku na silnici 2/200 na výjezdu z obce Vidice na Olešnou se také pracuje. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajt-Hamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Teď 3 minuty po půl sedmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Máme 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat. Hezké ráno.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé-a-zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Do jaké míry můžou kreativní činnosti pomáhat zvládat stres? Počkejte si, řekneme vám to ještě do 7 hodiny. Počasí. Kolik kreativity nabídne dnešní počasí? Ráno bude oblačno, na jihovýchodě až skoro zataženo a v oblasti Šumavy se můžou zpočátku ještě ojediněle vyskytovat doznívající přehánky. Během dne bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a k večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia, mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. Máme 6:45, přejeme hezké ráno.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 9.49, Český rozhlas Plzeň. Kreslíte, vyšíváte nebo se třeba věnujete hraní na hudební nástroji? Děláte dobře. Kreativita všeho druhu je totiž nejlepší prevencí strašáka jménem demence.
1: Kdybych měla mluvit sama za sebe, tak bych si to rozdělala asi na opravdu kreativní činnosti, jako je třeba hra na hudební nástroj, výtvarná činnost, vyšívání, v dnešní době hodně populární háčkování a pletení. Ale myslím si, že do kreativní činnosti se dá zařadit i třeba sdílení nějakých okamžiků s přáteli, sociální kontakty a podobně.
2: Říká Jitka Švíglerová, pedagožka a psychoterapeutka. Jak kreativní činnost konkrétně funguje proti stresu? Případně co dalšího nám může dát?
1: Já si myslím, že kreativní činnost jednak udělá to, že nás odvede od problému všedního dne, zaměříme pozornost někam jinam, pak nám dává možnost, jak už jsem říkala, sociálních kontaktů, sdílení s přáteli, sdílení s kamarády, může nás naučit to, že se ponoříme do přítomného okamžiku a že neřešíme to, co bylo nebo to, co bude, že se dostáváme do takového stavu, kterému se psychoterapie říká flow, nevidíme nalevo, napravo, ale opravdu vnímáme ten přítomný okamžik.
2: Jak fungují kreativní činnosti na mozek? Mají vliv třeba i na případný rozvoj demence?
1: Já si myslím, že o tom se teď hodně mluví, hodně píše. Vypíchla bych možná dva základní body. Jednak pokud něco děláme nově, učíme se to, tak to je určitě důležitý preventivní prvek. A pak právě už asi po třetí dnes zmiňované sociální kontakty, o kterých se hodně mluví, že pokud naopak je člověk osamělý, tak to přispívá k rozvoji demence.
2: Pomáhají kreativní činnosti zpracovávat třeba nějaké

0: Záleží taky na tom, kdo má jaký časové možnosti, takže tady bych si vůbec nedovolila něco doporučit. Jediné, co bych si možná dovolila doporučit, je to, abychom si ty kreativní činnosti plánovali tak, aby to pro nás nebylo dalším zdrojem stresu. To znamená, každý týden ve čtvrtek od 2 do 4 budu malovat, ať se děje, co se děje a podobně. Takže zase bych sázela na nějakou intuici, individualitu toho člověka.
1: Podle odborníků si každý pod spojením kreativní činnost může představovat něco jiného. Důležité je, aby zvolená aktivita přinášela psychickou pohodu. Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: U Boleveckého rybníka v Plzni se dnes koná preventivní akce policie. Destinační spolek Visit Rokycansko si připomene 2 roky své existence. Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. A čekejte proměnlivou oblačnost s teplotami do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje Andrea Samešová. Policisté se dnes chystají k Boleveckému rybníku v Plzni. Ve 13 hodin začne u cyklostezky nedaleko občerstvení preventivní akce Na kole jen s přilbou. Cyklistům a koloběžkařům chce připomenout, jak mohou v co největší míře předcházet úrazům. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Veronika Hokrová.
2: Je třeba si uvědomit, že cyklisté patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu a proto je důležitá jejich osobní bezpečnost. Právě preventivní akce Na kole jen s přilbou je zaměřena na bezpečnost cyklistů všech věkových kategorií, výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přilep a reflektních prvků.
1: Akce potrvá do 17. hodiny, zítra bude na Šumavské Modravě u infocentra. 2 roky existence si připomíná destinační spolek Visit Rokycansko. V rámci zítřejšího dne řemesel v Chanovicích představí svoji činnost i zapojené obce nejen Rokycanského okresu v oblasti turistického ruchu. Pokračuje ředitelka spolku Dagmar Filo.
3: Naše úloha je rozvíjet turismus a cestovní ruch v plzeňském kraji. 2 roky existence destinační společnosti si připomeneme dnem destinace, který se koná v sobotu 4.7. v Chanovicích, ve skanzenu. Je spojený se dnem řemesel, kde bude ukázka všech možných řemesel a zábavy pro celou rodinu.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní odhady sklizní za červen. Zemědělci začali s první sklizní v týdnu od 22. června na Jižní Moravě. Na hodnocení je podle nich brzy, nicméně očekávají, že sucho a horka se do sklizně promítnou a výnosy mohou být nižší. Jako první farmáři sklízí ozimý ječmen, následovat bude pšenice a další obiloviny a olejniny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu března a dubna nejméně od roku 1961 a následné srážky podle zemědělců už nedokázaly deficit plně kompenzovat. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený tábor. Organizátor spolek Tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jilka popisuje, co může udělat.
4: Z těch jednotlivých zařízení vytáhnou informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlašené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo našim reportérům zastihnout. V dopise domovům vysvětluje zrušení táboru organizačními problémy a slibuje, že peníze vrátí.
0: Sport.
1: Další 3 čeští tenisté vybojovali účast ve 3. kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Naopak končí Karolína Plíšková a také Jakub Menčík, který podlehl Bulharu Dimitrovovi 1-3 na sety. Semifinalista nedávného Roland Garros Menčík litoval některé nevyužité šance, zároveň ale vidí zlepšení, které na travnatém povrchu oproti minulému roku udělal.
5: Pokud to srovnám jako s loňskem, tak se cítím fakt o dost lépe. To, že samozřejmě letos jsem dostal na trávě asi ty nejvíc nechutné soupeře, co jsem mohl, tak to je prostě los, že jo, to si člověk nevybírá, ale pro mě já to beru jako skvělou zkušenost. Je tam, neříkám celkově jenom na trávě, ale určitě jako v té hře hodně aspektů, který ještě bych se mohl vlastně jako posunout a které by mohly být lepší.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, na Šumavě doznívající přehánky. Během dne proměnlivá oblačnost, k večeru postupně vyjasnění. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr. Rostylové podmínky dobré až velmi dobré, aby jo na nejnižším prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni-Doudlevcích se dnes opravuje silnice ve Zborovské ulici a ještě se pracuje u Chodové plané na Tachovsku ve směru z Výškova na Michalovy hory. Pohybují se tam pracovníci údržby, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezké ráno, už to Andrea Samešová ve zprávách trošku naznačila. Mistři řemesel se zítra představí ve skanzenu v Chanovicích na Klatovsku. Každoročně tam na akci Den řemesel přijíždějí stovky lidí a my vám už za chvilku přiblížíme letošní program. Ještě předtím děti v rubrice Ahoj rádio, zpívá vám Karel Gott, následně i Marta Kubišová. 6 minut po 7, hezký pátek.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Je lepší jet na dovolenou v Čechách nebo k moři? Děti nám svůj pohled na věc nabídnou za chviličku v rubrice Ahoj rádio. Při výběru dovči taky nezapomeň na parťáky. Když máš bezva kumpána, výskáš si už od rána. Pozor však na pravý opak. S ním to drhne, bývá to tak. S ním tě pobyt umoří, jak v Čechách, tak umoří.

0: Je lepší jet na dovolenou v Čechách nebo k moři?
1: Je lepší jet k moři, protože tam v cizině třeba uvidíš jiný věci než u nás v České republice.
2: Je dobrý jet k moři i v Čechách. Oboje je fajn.
3: Je lepší jet na dovolenou k moři, protože je to lepší.
4: Lepší je jet k moři, protože tam je jiných věcích než tady v Čechách.
5: Je lepší jít k moři, protože třeba v České republice už všechno

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut a hlásí se plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, jmenovitě Tomáš Vejvora. Tak to, co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je polojasná až oblačná obloha, přičemž více oblačnosti je v jižní polovině kraje, a to zejména na Šumavě, kde může být až skoro zataženo, a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia.
1: A už nás zajímá, jaký bude celý pátek.
2: Tak během nebude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a až ve večerních hodinách se začne obloha postupně vyjasňovat a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou od 17 do 20 stupňů a k tomu povane mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Na to, jaký bude víkend, se zeptáme v příští hodině. Zatím vám přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tradičně vyrobené rukodělné výrobky, občerstvení i kulturní program. V Chanovicích na Klatovsku se zítra můžou lidé podívat, jak pracují mistři řemesel z Plzeňského kraje. Víc nám právě teď řekne kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík. Přeji vám hezké ráno, dobrý den.
1: Pěkný dobrý den.
0: A už mě zajímá, na která řemesla se můžou návštěvníci 22. ročníku přehlídky těšit a kolik řemeslníků nebo výrobců se přijede představit?
1: Ta nabídka je zcela určitě pestrá, jenom tak namátkou uvedu kováře, tkalce, řezbáře, košíkáře, šperkaře, truhlaře a tak dále. A co se týká těch počtů, tak máme přihlášeno 35 řemeslníků z Plzeňského kraje a 16 takzvaných nositelů tradičních lidových řemesel. To jsou řemeslníci, kteří jsou za své dovednosti v oboru tradičních lidových řemesel vyznamenání ministrem kultury a jsou nositelem této ceny. A těch, jak jsem řekl, bude 16. A pak zde máme asi 40 prodejců, kteří se budou zabývat prodejem předmětů tradiční lidové kultury nebo občerstvení.
0: Budete mít tady na místě doslova machry ve svém oboru. Já se naopak chci zeptat na ty amatéry. Můžou si návštěvníci některá řemesla vyzkoušet?
1: Určitě ano. Někteří samozřejmě řemeslníci jsou tomuto naklonění více, někteří méně. A v případě, že návštěvníci budou mít zájem si řemeslo vyzkoušet, tak ať se nebojí oslovit řemeslníky, kteří jim poskytnou nějaký takový informační servis a po případě je zaučí do základu daného řemesla.
0: Jaký program bude tu řemeslnou výrobu doprovázet?
1: No, hlavní program je připraven pro zámecké nádvoří, takže mimo to, že program začne v 9 hodin 45 minut jakýmsi povolením jarmarku panem starostou, tak potom tam také budeme mít vystoupení kulturní agentury Riban, to je divadelní představení pro děti. Bude zde ukázka dravců, dále bude tady šermířská skupina Gloria, to bude představení pro děti i dospělé chanovičtí páni. A některé body se budou opakovat, takže znovu třeba návštěvníci se budou moci podívat na dravce nebo na některé další divadelní představení pro děti. Na skanzenu jsme pak připravili vystoupení hudební sekce folklorního sdružení Jiskra z Plzně a to proběhne od 11 hodin a od 13 hodin.
0: Jak jste naznačil, začínáte ve 9:45 dopoledne, kdy hodláte skončit?
1: Oficiální ukončení této akce je v 17 hodin.
0: No a ještě taková ryze praktická věc na závěr. Jak je to na místě s parkovacími místy?
1: Samozřejmě parkovací místa jsou důležitý při této velké akci. Je několik parkovacích možností po celé obci, ale budou připraveny i takové 4 větší parkovací plochy, jako je parkoviště u kulturního domu, nebo louka při silnici pod hřištěm, při silnici na Klatovi, louka nad skanzenem, nebo louka pod hřbitovem. Tady musí být návštěvníci asi trošku trpělivější, aby si našli své parkovací místo.
0: Do skanzenu v Chanovicích na Klatovsku nás na zítřejší akci pozval Luboš Smolík a my za to děkujeme. Naslyšenou.
1: Já také moc krát děkuju a těším se na naše návštěvníky.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policisté se dnes chystají k velkému boleveckému rybníku v Plzni. Ve 13 hodin začne u cyklostezky nedaleko občerstvení preventivní akce na kole jen s přilbou. Tým silniční bezpečnosti spolu s policií chce připomenout, jak mohou lidé v co největší míře předcházet úrazům. Akce potrvá do 17 hodin. Zítra se přesune na Modravu do prostoru před infocentrem. V Domažlicích dnes pokračuje kovářské sympózium. Podle informací městského kulturního střediska bude na Chodském náměstí tvořit přímo před zraky diváků 14 uměleckých kovářů. Součástí budou také dílny pro děti, chystá se přednáška, hudba a také kovářská noc. V Karlových Varech dnes začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Celkem se bude promítat 137 snímků. Přehlídka začíná tradičně v 16 hodin příjezdem osobností na Červený koberec před hotelem Termál, uvedl to výkonný ředitel Krištof Mucha. Chybět nebude ani americký herec Dustin Hoffman. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V dalším kole je čeká Španělsko, to si poradilo s Rakouskem 3-0. A už je dohraný také zápas Švýcarsko-Alžírsko. Švýcaři zvítězili 2-0. A ještě počasí, dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, na Šumavě ještě doznívající přehánky. Během dne proměnlivá oblačnost, k večeru postupně vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dnes se opravuje silnice 2/190 na Železnoludském špičáku nad hotelem Stella. A opatrní buďte také v Plzni v Dobřanské ulici u přehrady České údolí. I tam se opravují výtluky, úsek je značen. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V Boru vznikla nová klidová zóna, horšovský Týn nabízí komentované prohlídky pro děti a nepomucké cukrářce se dostalo v pravou chvíli pravých slov. Více v rubrice O čem se píše za chviličku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Sedmá hodina se aktuálně přátelí se 40. minutou. Přejeme hezké ráno.
1: O čem se píše?
0: Nové odpočinkové místo můžete využít v Boru. Nachází se v lokalitě při vjezdu do města v ulici Přimská. Jedná se o klidovou zónu určenou široké veřejnosti. Jak se dočtete v Porském zpravodaji, součástí nově upravené plochy je altán, lavičky a posezení s venkovním grillem. Pro aktivnější návštěvníky jsou k dispozici venkovní fitness prvky. Nechybí dobíjecí stanice pro elektrokola, včetně servisního stojanu. Celý prostor doplňuje nová zeleň. Od července startují komentované prohlídky horšovského Týna pro děti. Průvodkyně Natálie Vaňková je zábavnou formou seznámí s historií města. Dětský okruh doplní už probíhající komentované prohlídky pro dospělé, při kterých Luděk Tomajer zájemce provádí historickým centrem a zámeckým parkem. Informuje o tom zpravodaj města horšovský Týn. Kdyby ochutnal váš větrník, určitě by vás pochválil. Tato slova se vydala do paměti tehdy začínající cukrářce Lence Millerové z Nepomuku. Pronesla je manželka už nežijícího cukráře, který býval velkým kritikem větrníků. V době, kdy o sobě pochybujete, potřebujete taková slova slyšet, říká cukrářka v rozhovoru pro Nepomucké noviny. Mívá ještě chuť na sladké, kterému zákusku neodolá, a ochutnává výrobky kolegů cukrářů. To všechno se dozvíte.

0: na Johna za chvilku vystřídá Eva Farna, pak to bude telefonická soutěž o detektivní povídky podle skutečných událostí. Na hodinách máme 7 hodin a 46 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude ráno oblačno, na jihovýchodě až skoro zataženo. V oblasti Šumavy se můžou zpočátku ještě ojediněle vyskytovat doznívající přehánky. Během dne bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a k večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia, mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Pojďte si zahrát o knížku Romana Cílka Doteky hříchu v audiopodobě. Jedná se o detektivní povídky podle skutečných událostí, které načetli Igor Bareš, Martin Zahálka, Miroslav Táborský, Simona Postlerová a další. Vydalo to vydavatelství Tebenas a o tuto audionahrávku si teď můžete zahrát na čísle 221 554 222. V Karlových Varech dneska začíná filmový festival, tak otázka bude filmová a zároveň se vztahuje k jednomu dnešnímu jubileu. 85. dneska slaví herec Oldřich Vlach. Jaké příjmení má legendární postava rostlináře, kterou stvárnil ve filmu Vesničko má středisková? Je to Jaromír Kunc, Kovář anebo Kolář? Přeju vám hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Hanko.
0: Hanko, zdravím vás. Tak co, dáte to?
1: Obojí, jaký nápovědy?
0: Kunc, Kovář, Kolář.
1: Tak já myslím, že Kunc.
0: Vy myslíte, že Kunc? No, tak jo. Příhoda se zápalkami neměla vliv nejen na funkci rostlináře Oldřichu Vlachovi. Blahopřejeme k dnešnímu jubileu a vám k vítězství. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rekonstrukce frekventované americké třídy v Plzni je v polovině, stále platí omezení. Začíná Karlovarský filmový festival. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohlo změnit. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Příjemný páteční den. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Přesně v polovině je kompletní rekonstrukce americké třídy v Plzni. Lidé teď musí počítat se zhoršenou průchodností od křižovatky u práce až po kruhový objezd u Prokopovy ulice, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
4: Teď je aktuálně to dopravní omezení vlastně největší. Cílně jsme ho nastavili na dobu prázdnin. Ty práce probíhají od pomníku až po okružní křižovatku u Mráčku. Shodli jsme se na vzorníku dlažby v té úplně závěrečné etapě. Dojde i na samotnou okružní křižovatku u Mrakodrapu. Stavba probíhá dobře a v tom stanoveném termínu 11. srpna by mělo být hotovo.
2: Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
5: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji se oproti minulému týdnu místy zhoršila. Po deštích a poklesu venkovních teplot se voda i mírně ochladila. Zákaz koupání ale na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Hydrobiolog Jindřich Duras kvůli synicím nedoporučuje koupání například v horní části přehrady Hrachlůzky. Naopak kvalitní je stále voda v Boleveckých rybnících v Plzni. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví, zaznamenali hygienici v jezírku Košutka v Plzni a také v rybníku Babylon na Domažlicku. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být kratší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Limit by se mohl týkat i poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD není omezení řečnické doby nutné.
6: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
2: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany.
7: Sport.
2: Fotbalisté Švýcarska se probojovali do osmifinále mistrovství světa. A to po výhře nad Alžírskem 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1.
7: Počasí.
2: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, k večeru postupně vyjasnění, teploty vystoupí na 22 až 25, na horách na 18 až 21 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby jo na nejnižším prvním stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 platí omezení na Rokycansku mezi kilometry 62 až 57 projíždí obousměrně vozidlo údržby. U Čachrova na Klatovsku na silnici 1/27 se provádí opravy a údržby mostů. Silnice se opravuje v Plzni, v Dobřanské ulici u Borské přehrady. Úsek je značený, projíždějte opatrně.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Díky, že jste s námi, přejeme vám hezký pátek, kolik srdcí mají chobotnice a jak je to se jich chapadly a proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? To jsou otázky, na které odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A to už za okamžik.
11: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Třetí červencový den roku 2026 začal před 8 hodinami a 16 minutami. Přejeme vám hezké ráno. Odpolední turistický tip nás zavede na Všerubskou poutní cestu. Je dlouhá 206 kilometrů a vede ze Starého Města v Praze do Všerub. Na její část vedoucí kolem obce Obytce na Klatovsku se vydáme za chvilku. Počasí. Teď vám řekneme, že teď ráno bude v regionu ještě oblačno, na jihovýchodě až skoro zataženo. V oblasti Šumavy se můžou zpočátku ještě ojediněle vyskytovat doznívající přehánky. Během dne bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a ke večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia, mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. No a jaký bude víkend, to budeme zjišťovat přibližně za půl hodiny.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Projíždění na červenou nechme jenom v písničkách, tolik Krištof v 8 hodin a 21 minut, přejeme hezké ráno. Kolem obce Obytce na Klatovsku vede úsek Všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém Městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté Hoře, v Nepomuku a v Klatovech až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného Všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém Městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z Obytců Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Celou reportáž z úseku Všerubské poutní cesty u Obytců uslyšíte odpoledne krátce po půl třetí.
3: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň,

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky mohou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj. Potvrdila to jeho mluvčí Natálie Vajnarová. V Karlových Varech dnes začíná jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Do lázeňského města už dorazila řada hvězdných hostů, včetně herce Dustina Hoffmana. V Dobřanech mají novou elektronickou úřední desku. Jak město informuje na svých webových stránkách, nachází se u bývalé jízdárny, teď u kulturního a kreativního centra Wolfram. Naopak pro úřední dokumenty už nebude využívána dosavadní úřední deska před budovou radnice. V Domažlicích byl uveden do plnohodnotného provozu akvadukt na Hadrovci. Unikátní stavba převádí vodní náhon Teplé Bystřice přes železniční tratě Plzeň, Česká Kubice a Domažlice Planá u Mariánských Lázní. Vede přes něj i mezinárodní cyklotrasa. Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců. Fotbalista Sebastian Boháč posílil kádr plzeňské Viktorie. 23-letý záložník podepsal 3-letou smlouvu. Bývalý mládežnický reprezentant strávil 4 sezóny v Karviné, která je teď vyloučena z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování zápasů. A meteorologové slibují na dnešek proměnlivou oblačnost, k večeru postupné vyjasňování. Teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení na 16. kilometru u Berouna, ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka a nákladní auto je odstavené na 6. kilometru před Prahou. Projíždějte oběma úseky s maximální opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Karlových Varech dneska začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Za chvilku se vrátíme do doby, kdy vládly úplně jiné společenské poměry než dnes a dost ovlivnili to, co kdysi právě na Karlovarské přehlídce zažil režisér Jiří Krejčík. Na jeho vyprávění si rozhodně počkejte. No a na hodinách máme 3 minuty po 8:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Karlovy Vary opět zažívají největší nápor návštěvníků za celý rok. Ve městě právě dneska začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Proslulý filmař Jiří Krejčík zažil karlovarskou přehlídku už v dobách, kdy byla ještě v socialistických plenkách. O jeden zážitek se s námi kdysi podělil.
1: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu, a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká podsta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhl sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle rozhodl, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No, přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to líto.

0: 8 hodin a 47 minut.
1: Počasí.
0: Hezký pátek přeji meteorologovi Tomáši Vejvorovi a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je pojasná až oblačná obloha a teploty se nejčastěji pohybují od 16 do 19 stupňů Celsia.
0: Co na té obloze bude převažovat přes den?
2: Tak během dne bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a až ve večerních hodinách se začne obloha postupně vyjasňovat a nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách to bude většinou od 17 do 20 stupňů a k tomu povede mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
0: No, určitě je vám jasné, že chceme vědět i to, jaký bude víkend.
2: Zítra očekáváme v ranních hodinách ještě většinou skoro jasnou oblohu, během dne však začne oblačnosti postupně přibývat a odpoledne bude již převažovat oblačno. Později večer, zejména na severu kraje, může být až skoro zataženo. A co se týče teplot, tak ty budou podobné těm dnešním, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia. A co se týče ještě neděle, tak neděle bude již ze znamení zvětšené oblačnosti, bude oblačno až skoro zataženo a během dne se od severozápadu přidají četné přehánky, výjimečně se může objevit i bouška a maxima se budou pohybovat v podobném rozmezí, většinou od 20 do 24 stupňů Celsia.
0: Moc děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vladimír Šťovíček se loučí, jelikož hodiny ukazují 8 hodin a 51 minut. Naopak k mikrofonu přichází Iva Kokešová z toho důvodu, aby vás provedla dnešním rozhlasovým dopolednem. Tak příjemný poslech.

Věděli jste, že obec Kornatice na Rokycansku se chlubí nezvykle vysokým počtem rybníků ve svém okolí? Kábov, Oužlabák, Neslívák, Pilařák, Veský nebo Mydna. To jsou názvy některých z nich. Například Březničák je evropsky významnou přírodní lokalitou díky výskytu čolka velkého.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na bývalé průmyslové skládce v Lecích u Plzně chce investor vybudovat recyklační centrum. Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro děti z dětských domovů. A čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. V Lecích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce mohou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj, říká jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
2: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání a návrhu na závazné stanovisko. Další postup závisí na doplnění údajů týkajících se podzemních vod.
1: Plzeň připravila nový web v rámci projektu Chci řidičák. Budoucím řidičům má usnadnit výběr autoškoly, přípravu na závěrečné zkoušky a provést i prvními kilometry za volantem. Více doplní mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
3: Web se věnuje taky nejčastějším otázkám spojeným se získáním řidičského průkazu. Přináší doporučení pro bezpečný začátek za volantem a nabízí praktické informace na jednom místě. Smyslem projektu je zvýšit informovanost budoucích řidičů, podpořit kvalitní přípravu a přispět k větší bezpečnosti na silnicích.
1: Lidé už poslali do sbírky pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil na poslední chvíli tábory asi pro stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom zaplatili desítky tisíc korun. Předseda spolku Roman Kalášek jim v dopise napsal, že důvodem jsou organizační problémy a že peníze vrátí. Díky sbírce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory. Sport. Další tři čeští tenisté se probojovali do třetího kola Wimbledonu. Linda Nosková, Marie Bousková a také Jiří Lahečka, který ve třech setech porazil Slováka Molčana.
4: Výsledek vypadal jednodušeji, než ten zápas reálně byl. On hraje velice nepříjemnou hru, která ještě tady na té trávě docela platí. Využíval moji energie, veškerou agresivitu jsem já musel nějak jako trošku tvořit, ale naštěstí jsem velice dobře servíroval v druhém a ve třetím setu jsem se i velice slušně rozreternoval, takže ty úvody do těch bodů jsem měl velice dobrý a to mi přinášelo potom ty body.
1: Naopak ve druhém kole skončili Karolína Plíšková a Jakub Menčík. Počasí. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, k večeru postupně vyjasnění. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Silnice se dnes opravuje na jižním Plzeňsku na výjezdu z Horšic na Vitouň. Na silnici 1/26 u Vejprnic na Plzni severu vyjeli pracovníci údržby zeleně a na dálnici D5 se pracuje na kilometru 99 u Heřmanovy huti na Plzeňsku ve směru na Rozvadov. Uzavřen zůstává pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je pátek 3. července, naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. Zahrajeme si skupinu Holky, také Pavla Bobka, a pak už přijde na řadu tradiční páteční recept Mirky Kuncmanové. Připravte si tušky a papíry, pokud si recept chcete poznamenat, ale nemusíte, protože se už za pár vteřin objeví i na našich webových stránkách.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A ve studiu je 12 minut po deváté. Mirka Kuncmanová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme trošičku dneska vyrážet do světa, vidíte?
2: Přesně tak. Bylo tady velký horko, takže se podíváme na sever. Podíváme se do Švédska, protože tento lahodný pokrm, který si dneska uděláme, právě ze Švédska pochází, ale oblibu si získal i v ostatních severských zemí. K jeho přípravě je vhodný jak losos čerstvý, tak mražený nebo dokonce i uzený. Já jsem použila mražené filety z lososa loveného v moři, nikoli ze sádek. Příprava tohoto pokrmu je velmi snadná a rychlá. Musím říct, že jsem byla výsledkem naprosto nadšená, pochutnala jsem si. A také musím předeslat, že zrovna velkým milovníkem ryb nejsem, ale tohle mě opravdu chutnalo moc. Tento recept mám od své vnučky, která se před krátkým časem ze Švédska vrátila. Měla ode mě úkol sehnat nějaké dobré recepty. Úkol splnila a já jí za to děkuji. Někomu připadne tento recept velmi podobný s jedním, před časem u nás velmi oblíbeným. Jak sami poznáte, je to tak.
1: Já jsem zvědavá, jestli to tipnou naši posluchači správně. Zdravíme vaši vnučku.
2: Děkuju.
1: A Mirko, když nejste milovnice ryb moc velká, máte rybu na štědrý večer? Jenom tak se zeptám takhle 3. července.
2: Samozřejmě.
1: To dodržujete.
2: Ano, ano.
1: Dobře, tak co budeme potřebovat na nákyp z lososa?
2: Tak si připravíme 4 porce filetu z lososa o hmotnosti zhruba tak 150 gramů. 600 gramů brambor, 1 cibuli, 200 ml smetany ke šlehání, 3 vejce, 1 polévkovou lžíci jemně nasekaného kopru, sůl, 150 gramů na másle podušeného čerstvého nebo sterilovaného hrášku a budeme potřebovat také máslo na vymazání pekáče nebo zapékací misky.
1: Opakuji tedy suroviny na nákyp z lososa ze švédské kuchyně, 4 porce filetů z lososa o hmotnosti asi 150 gramů, 600 gramů brambor, 1 cibule, 200 ml smetany ke šlehání, 3 vejce, 1 polévková lžíce jemně nasekaného kopru, sůl, 150 gramů na másle podušeného čerstvého anebo sterilovaného hrášku a máslo na vymazání pekáče. Mirko, jaký bude postup?
2: Brambory oloupeme a nakrájíme na plátky o síle 3 mm. Já jsem jenom chtěla ještě říct, že ty nové brambory stačí jenom kartáčkem omít a třeba nechat i se slupkou. Potom oloupeme cibuli na velmi tenká kolečka, nakrájíme. Porce lososa osolíme, zapekací misku nebo pekáč vymažeme tuhým máslem. Dno poklademe připravenými plátky brambor, které osolíme. Na ně rovnoměrně naskládáme kolečka cibule. Na cibuli položíme osolené porce lososa a poslední vrstvou budou bramborové plátky, které zase trochu osolíme. Smetanu rošleháme z vejci, přidáme nakrájený kopr a sůl a pokrm touto směsí zalijeme. Pečeme přiklopené poklici při 180 stupních zhruba 30 minut, poté poklici sondáme a dopékáme do zlatavého zabarvení. Necháme trochu prochladnout. Mezitím na kousku másla podusíme hrášek. Jde opravdu o minutkovou záležitost, spíš ho na másle jen prohřejeme. Pokrm rozdělíme na porce, obložíme hráškem, ale i různou zeleninou, ozdobíme snítkou kopru a podáváme. Kdo má rád, může si přidat i plátky citronu. Ta celková doba přípravy je zhruba 1 hodina a z tohoto množství máme 4 porce.
1: Recept už se objevil na našich webových stránkách a zbývá nám rozluštit tu hádanku, čemu takovému, řekla bych, populárnímu je to velmi podobné.
2: Ano, uhádla jste to?
1: Jsou to kotlety se šlehačkou.
2: Přesně tak.
1: Je to takový recept, který známe. Ano. A tady to vyměníme za něco, řekla bych, dietnějšího, když tam dáme toho lososa, i když on ten losos je tučný. Ale je to prostě obměna, ano, která se hodí.
2: Určitě.
1: Mirka Kuncmanová byla ve studiu se svým nákypem z lososa ze švédské kuchyně. Těšíme se na vás příští týden.
2: Mějte se také
1: krásně. Naschledanou.
2: Krásný víkend. Naschledanou.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili scénku nazvanou Emancipace. Účinkují Slávka Budínová a Josef Větrovec.
2: Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby.
3: A krucina, ty se s tím pál. Dejte si.
2: Udělám si to sám. Co je s tou večeří?
4: Nahoře vám polivku.
2: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pojď. Přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
4: Já jsem tě připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
2: Já jsem neříkal?
4: Ne.
2: No ale Slavinko...
4: Co říkal světlý sako,
2: no, no já se nepřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
4: No to ne.
2: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko. Myslím. My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem putal županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
4: Se pohřebala to sakla.
2: Co si ohřebala?
4: Sakla.
2: Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
4: A dobrý.
2: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
4: Já jsem žehlila to risotto.
2: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku. To já bych si na svědomí nebral.
4: Já dělám, co můžu, Pepo.
2: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď toho.
4: Vařila tu polivku a máš na stole připravila 12.
2: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já postýkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
4: Tady máš to risotto.
2: To risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
4: Ne, klobouk teda.
2: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
4: No tak.
2: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
4: Tady máš, Pepo. Hone, tady máš.
2: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
4: tady máš aktovku, deštník se ohřejvám.
2: Se...
4: Nebo večeříš, Pepo.
2: Ty šíříš, Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
4: Pa.
2: Pa. V klidu si tady pěkně všechno udělej a drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavinu!
4: Jen abys to prosadil, tatičku.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme minutku po půl desáté. Obyvatelé Letců na severním Plzeňsku mají léta za humny gigantickou skládku průmyslového a komunálního odpadu města Plzně z dob socialismu. S tím se naučili žít. Nelíbí se jim ale aktuální nápad soukromého investora třídit a drtit tu stavební odpad. Mají strach, že se chemikálie ve skládce dají do pohybu a zamoří zdroje pitné vody. Máme pro vás podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na letní kino v Arboretu u východního Ambitu. Na plátně tam od 22 hodin promítnou novou českou komedii Někdo to rád v Plzni s Miroslavem Donutilem, Markem Taclíkem a Štěpánem Kozubem v hlavních rolích. V Horažďovicích zazní čtvrtý koncert letošního 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. V 19 hodin zahraje v sále Městského muzea soubor, který doslova uchvátil evropskou scénu, české dechové kvinteto Alin de Quintet. Koncert pěveckého sboru Tulipán zazní od 17 hodin v Horské synagoze v Hartmanicích. Na programu jsou madrigaly, barokní hudba, world music a lidové písně z celého světa. V Klatovech začíná výstava karafiátů s pěstováním božské květiny, latinsky diantos. Začali klatoští zahradníci už před 213 lety. Výstavní zahrada naproti muzeu je otevřená ode dneška každý den od 9 do 17 hodin, a to až do 19. července. 14. ročník benediktinských dnů začíná v klášteře Kladruby. Unikátní oživené noční prohlídky kláštera začínají v každou celou hodinu od 20 do 23 hodin. Před hotelem Termál začne od 22.45 v rámci filmového festivalu zahajovací koncert pro veřejnost. Na karlovarském pódiu se postupně vystřídají například Matěj Rupert, Roman Holý, Lenka Dusilová nebo Dan Bárta. No a do Lokeckého amfiteátru míří kapela Tři sestry se svým Open Air Tour. Koncert má začátek v 18 hodin a kromě Tří sester vystoupí jako hosté MZH a EE. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Nezapomeňte ve 9:45 na naše zámecké léto. Posloucháte rádio vašeho kraje. Valdemara Matušku za chviličku vystřídá Vítězslav Vávra. Lidé v Lepcích na severu Plzeňska se bojí, že přijdou o zdroj pitné vody. Žijí v sousedství vytěženého kaolinového lomu, kam až do roku 1989 vyváželo město Plzeň veškerý komunální i průmyslový odpad, včetně nebezpečných chemikálií. Bývalá průmyslová skládka byla od 90. let zakonzervovaná. Teď se objevil soukromý investor, který chce nad ní drtit stavební odpad. Vliv stavby na životní prostředí posuzuje Plzeňský kraj.
1: Bojím se o tu vodu,
2: říká Jarmila Kubíková. Strach o vodu mají i další obyvatelé Letců, třeba Richard Gabriel.
3: Bereme vodu z vlastní studny, bojíme se, že už nebude pitná ani užitková.
2: Půl kilometru od chystaného záměru a bývalé skládky v Letcích u Plzně je zoopark Vlasta Urbánková.
1: Tady máme citlivá zvířata, máme strach z kontaminace spodních vod.
2: K záměru vybudovat na pozemku průmyslové skládky recyklační centrum na stavební drť se mohli na veřejném projednávání vyjádřit také další majitelé sousedních pozemků, jako třeba Luděk Sláma z rekreační lokality Rozhledny Krkavec.
4: Investor zmínil, že když máme obavy a došlo by ke znehodnocení našich zdrojů pitné vody, takže případnou škodu máme vymáhat na město Plzni.
5: Neustálá bagatelizace ze strany investora.
2: Popisuje atmosféru veřejného projednávání na krajském úřadě nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Bude stavět recyklační centrum na staré ekologické zátěži a může hrozit kontaminace vod podzemních.
6: Spodní vody řeší vlastně bývalá skládka,
2: tvrdí spolumajitel plánovaného recyklačního centra Daniel Fikerle.
6: Jsou to staré ekologické zátěže a to jde za státem a za stávajícím majitelem té skládky. To znamená město Plzeň.
7: Ta skládka je města Plzně, vznikla ještě za socialismu, byl to tady odpad produkovaný z města.
2: Náměstek primátora města Plzně pro životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
7: Před 15 lety soud určil městu odpovědnost za tu skládku a posudek určil, že není nutnost tou skládkou v podstatě nic dělat, máme jim zachovat ten současný stav.
2: Tedy zakonzervovat a monitorovat.
7: Teď se tady ozývají hrozby, jestli ten stavební záměr něco na tom nezmění. Ve chvíli, kdybychom se jako město cítili ohroženi a měli by nám z toho plynout další náklady, pak bychom to určitě jako město odmítali.
2: Dodává Tolar. Stanovisko EIA k chystanému záměru v Letcích by mělo být známé do několika měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k ním může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře. Kolem zástupy andělů, vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly, jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže opravdu tady je na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má toto svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku.
4: Můžeme, ano.
3: No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měla v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: jo, už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi.
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to
1: dopadne
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste poneděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michaelovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený víkend. Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: U Boleveckého rybníka v Plzni se dnes koná preventivní akce Na kole jen s přilbou. V Karlových Varech začíná filmový festival. A čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Policisté se dnes chystají k Boleveckému rybníku v Plzni. Ve 13 hodin začne u cyklostezky nedaleko občerstvení preventivní akce nazvaná Na kole jen s přilbou. Cyklistům a koloběžkařům chce připomenout, jak mohou v co největší míře předcházet úrazům. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Veronika Hokrová.
2: Je třeba si uvědomit, že cyklisté patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu a proto je důležitá jejich osobní bezpečnost. Právě preventivní akce Na kole jen s přilbou je zaměřena na bezpečnost cyklistů všech věkových kategorií, výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přilep a reflektních prvků.
0: Zítra se akce uskuteční na Šumavské Modravě u infocentra. V Karlových Varech dnes začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily už všechny zahraniční hvězdy. Publikum v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
3: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky. Expert asociace Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
4: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny. Sport.
0: Trenér Julian Nagelsmann skončil u fotbalistů Německa. Rozhodl se tak po vyřazení od Paraguaje po penaltovém rozstřelu v úvodním kole play-off mistrovství světa. Na šampionátu dnes Rakušani prohráli se Španěli 0-3, Chorvati podlehli Portugalcům 1-2 a Alžírsko nestačilo na Švýcarsko. Evropský tým zvítězil 2-0. Počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost, k večeru postupně vyjasnění, teploty do 25, na horách do 21 stupňů, bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala na hlavním tahu 1/22 v úseku Klatovy Sobětice. Projíždějte s velkou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je pátek 3. července, máme 4 minuty po 10. hodině. V Šeruby na severním Plzeňsku získali titul Vesnice roku 2026 Plzeňského kraje. Jejich starostu, pana Václava Červenku, za chviličku přivítáme v našem vysílání. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 10 minut po 10. Obec v Šeruby na severním Plzeňsku oslavila mimořádný úspěch. V jubilejním 30. ročníku soutěže získala titul Vesnice roku 2026 Plzeňského kraje a postoupila do celostátního kola. O tom, co ocenění předcházelo, co pro obec znamená a jaké plány mají v Šeruby do budoucna, si teď budeme povídat se starostou panem Václavem Červenkou. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane starosto, pojďme začít trošičku o vaší obci, kde přesně ji najdeme, kolik máte obyvatel, jaké máte místní části.
1: Takže vlastně město Šeruby se nachází na sever od Plzně. Vlastně jsme od asi 10 km od Plzně ve směru jako na Karlovy Vary. Máme 1700 obyvatel, myslím, že kolem 25 km čtverečních rozlohu. A vlastně kromě Šerub ještě máme na starost 6 malinkých vesniček. Kokořov, Radimovice, Klenovice, Popovice, Chrančovice a Chrástov.
0: Možná, že posluchači vědí, že jsou ještě jedny v Šeruby, v Plzeňském kraji, jsou na Domažlicku. Pletou si vás lidé s touto druhou obcí?
1: Pletou, občas nám přijde pošta nebo mi přijde nějaký mail, píšou mi starosto, ale potřebovali bychom vyřešit tohleto. A já se říkám, no ale my tady nic takového nemáme, takže obratem posílám na Šeruby u Gdyně.
0: Dobře, takže v Šeruby, o kterých si teď budeme v následujících minutách povídat, jsou opravdu na severním Plzeňsku. Starostou je pan Václav Červenka. Dobře si to zapamatujte. S jakými pocity a za jakých okolností jste se dozvěděl, že jste vyhráli Vesnici roku Plzeňského kraje?
1: No, bylo to takový zajímavý a silý. My jsme vlastně teda v úterý, teď už nevím přesně, jestli to bylo 29. června, nějak takhle ke konci měsíce, května, tak u nás byla komise. Všechno proběhlo, co jsme měli připravený, ukázali jsme, komise odjela. Pak jsme věděli, že vlastně ve středu druhý den ještě pár obcí budou projíždět, tam bude probíhat ta prezentace. No a najednou mi ve středu odpoledne kolem 4. hodiny volala paní z komise, že mají nějaký problém, že jsme nepodepsali nějaký formulář, že nám chybí a že bez toho vlastně nemůžu zahájit to hodnocení a že jestli bych byl tak hodnej a přijel jsem na kraj, a podepsal jsem tam ten protokol, aby mohli prostě pokračovat v té své činnosti. Tam ty středa odpoledne, 4 hodiny, no dobře, tak jsem jel. To mi ještě za chvíli volala paní, hlavně se uvím teda razítko, pane starosto, ať to je prostě oficiálně v pořádku. Dobrý, takže na úřad, razítko, přijel jsem na kraj, tam jsem podepsal papíry, razítkoval, ještě tam měli chybu, měli tam obec v Šeruby, říkám, no ale my jsme město, takže jsme to upravili, odcházím. A paní Salcmanová mi říká, pane starosto, vůbec nikam nechoďte. My jsme vás sem vylákali a my vám chceme říct, že jste to vyhráli. Já ne, to není možný. Jo, opravdu je to tak. Takže šok, radost, prostě úplně jsem z toho byl.
0: Hin,
1: přesně tak.
0: Takže ta radost samozřejmě nakonec asi převládala. Máte pocit nějakého zadosti učinění? Předpokládám, že jste museli odvést obrovský kus práce. A teď myslím těsně předtím, než ta hodnotitelská komise přijela.
1: Tak ono to nebylo úplně jenom těsně, my jsme se vlastně na to připravovali, já řeknu třeba 2-3 měsíce, my jsme to pojali, my jsme chtěli ukázat vlastně ten náš život, jak si žijeme během celého roku, takže a viděli jsme, že na to máme 2 hodiny, 120 minut. Ona opravdu komise přijela, na začátek zmačkla stopky a máte 2 hodiny, ukažte se.
0: Takhle je to přísné
1: takhle
0: opravdu.
1: Takhle je to přísně, každá obec to má takhle stejně, takže takhle přísně, takže my jsme fakt měli připravený, my jsme to mu říkali jako filmový představení. Takže my jsme měli opravdu scénář po minutách, že tady budeme 2 minuty, přejedeme, ukážeme, tyhle lidi, že mají být tam a tamhle má být tohle a takhle jsme to fakt měli natrénovaný, připravený. No a pak se to prostě povedlo.
0: A ono
1: fakt
0: to klaplo. Klaplo to. Už jste to oslavili, předpokládám.
1: Už jsme to oslavili, už i dvakrát.
0: Dvakrát jste to oslavili a konec konců ještě bude taková jedna velká oslava, kdy bude to slavnostní vyhlášení 12. července. Určitě se k tomu dostaneme. Kolik lidí v takovém tom, řekněme, užším přípravném výboru, nazývejme to tak, pracovalo?
1: Začínali jsme asi s 13 až 15 lidmi, když jsme si tak jako řekli, nebo jsme dali dohromady takovou nějakou kostru a pak vlastně už jsem byl já a 3 takovými nejbližší holky a s těma jsme vlastně to potom už doladili, připravili jsme ty detaily a pak na nás už byly nabalený spousta dobrovolníků a spousta dalších občanů, kteří nám vlastně s tím pomáhali.
0: Předpokládám, že těsně předtím to byla práce ve dne v noci.
1: No, dalo by se tak říct, že jako opravdu jsme si mákli. Ale bavilo nás to.
0: Určitě jste teď za to náležitě odměněni. Za co všechno jste byli tou komisí oceněni, to si řekneme už za chviličku. Naším hostem je dnes starosta Všerup na severním Plzeňsku Václav Červenka.

0: Pan Václav Červenka je starostou v Šerup na severním Plzeňsku, zůstává naším hostem. Už několikrát tady padlo, pane starosto, že v Šeruby jsou město. A vy jste vyhráli titul Vesnice roku Plzeňského kraje. Trošičku tam cítíme možná nějaký rozpor a měli bychom to posluchačům vysvětlit.
1: Určitě to vypadá jako rozpor, hodně jsme to řešili, jak jsme mohli vyhrát Vesnici roku, když jsme město, ale vlastně o to vychází z pravidel a z podstaty té soutěže, kde vlastně je uvedeno, že soutěže se můžou zúčastnit obce, městysi, města s počtem obyvatel do 7,5 tisíce a který má jako venkovský charakter.
0: A to splňujete?
1: To splňujeme, to splňujeme.
0: Protože, jak jsme řekli, máte 1700 obyvatel a vesnicí jste jako malovanou. Určitě si o tom za chviličku budeme povídat. Velkou pozornost u té hodnotitelské komise, která u vás byla v květnu, vzbudil komunitní život. Jak pak se tam máte? Jak ho budujete a kdo všechno je do toho zapojen?
1: No já si myslím, že se jako právě máme dobře, že se nám to daří. Vlastně my jsme třeba, nebo v začátku by se dalo říct, že máme tam starousedlíky, pak máme vlastně hodně nových jako občanů, hodně domů se postavilo, takže staří, noví, ale já si myslím, jako, že se nám to daří právě jako slučovat dohromady, že jako ty lidi jdou dohromady, chodí na akce, jestli pořádá ten nebo ten, takže jako fakt nás jako chodí lidi na akce a spolky jsou provázaný starýma, mladýma, nebo starýma, novýma. Takže jako myslím, že to funguje dobře.
0: Jaké spolky u vás fungují?
1: Takže my máme spolek pro Všeruby, to je takový sdružení, říkáme tomu sdružení akčních občanů, který vlastně pořádají různé akce, drakiády, lampionové průvody, různé tvoření a takovýhle. Pak máme samozřejmě hasiče a fotbalisty a nemáme to jako v některých obcích, že občas ležím od některých starostů, že spolu moc jako nepečou, ale u nás si myslím, jako, že to funguje, že to jako je dobrý.
0: Hasiči, to je na každé vesnici takový základní kámen, řekla bych, toho komunitního života. No, co pak ti fotbalisti, co hrají za soutěž, jak se jim daří?
1: Fotbalisti, já myslím, že jako dobrý, že se jim daří, i když teda letos, když vezmu teda jako muži Ačko na naše taková výkladní skříň, tak trošku se jim nedařilo, spadli nám z kraje zase zpátky do okresu, ale já si nemyslím, že je to úplně jako problém, hlavně, že hrajou rádi a teď zase budou víc vyhrávat.
0: No přesně tak a můžou se v té nové sezóně potom zlepšit. Možná, že bychom se mohli také chvíli bavit o dětech. Vy máte základní školu, mateřskou školu a také základní uměleckou školu?
1: Máme základku 9letou, pak vlastně součástí je mateřská škola, tam máme 3 třídy pro letošek, nebo naplnili jsme 3 třídy. A Lidušku jako nemáme svoji, ale máme jako pobočku základní umělecké školy Plasy. Mm. Jo, takže u nás vím, že tam máme výtvarný kroužek, hrajou děti na kytaru, na trubky, na flétny. Já myslím, že tam mají i jako takový zboreček.
0: Takže je to, takže to funguje. Dobře naplněné.
1: Jo, určitě.
0: Akce pro děti předpokládám také hodně pořádáte, protože na těch je to vždycky postaveno. Mluvil jste o drakiádě. Co dalšího ještě byste si vzpomněl v tom průběhu roku dodržujete?
1: No vlastně to v rámci celého roku víceméně pořád něco se děje. My když jsme to právě na tu vesnici sčítali, tak nás vyšlo, nebo vyšlo nám, že asi máme tak 90 akcí třeba za rok, jako nejen pro děti, ale pro všechny, pro celou tu veřejnost. Takže maškarní bály, zveme divadla, takže divadelní představení, teď je vlastně letní kino, promítáme, máme vlastně zase náš spolek svazek obcí, takže máme svoje vlastní kino, takže si jedeme takový letní festival našich obcí. Teď jsme měli letní kino, na konci srpna zase máme další promítání, jako taky chodí spousta lidí, různý festivaly, tvoření, velikonoční, vánoční tvoření.
0: Prostě celý rok jedete.
1: Celý rok jedeme, nezastavíme
0: se. Kde se tyhle ty akce veřejné u vás nejčastěji odehrávají? Jaké máte k dispozici prostory, ať už vnitřní nebo venkovní?
1: Takže máme vlastně nově zrekonstruovaný kulturní dům, jako s pěkným sálem, s přísálím, jo, kde je možný vlastně mít i připravené občerstvení zázemí, takže to jako úplně super. No a pak vlastně náměstí a fotbalové hřiště. Tam jako, to je takový centrum tohohle toho kulturního sportovního vyžití. Hospůdka, která funguje úplně nádherně, takže tam vlastně, kromě pondělka, kde je zavřeno, tak teď přes léto tam vždycky někoho najdete, že tam někdo sedí.
0: To jsem ráda, že jsme nezapomněli na hospodu, protože ta je ve vsi taky samozřejmě velmi důležitá. Jaké máte, pane starosto, historické památky?
1: Historické památky, takže máme vlastně 2 kostely. Dole na náměstí kostel svatého Ducha, velký. A nahoře na hřbitově kostel svatého Martina, takový malý kostelík. vlastně obě dvě jsou to kulturní památky, pak kaplička, pak máme i spoustu kapliček, který se i teď snažíme jako různě rekonstruovat po těch našich okolních vesničkách.
0: A teď mě opravte, jestli neřeknu teď nesmysl, není ve Všerubech také židovský hřbitov?
1: Je kousek nad Všerubama, máme ho tam.
0: Takže když si někdo k vám udělá výlet, tak těch historických památek, pokud je jejich milovníkem, najde ve Všerubech spoustu.
1: Určitě. Tam.
0: Naším dnešním hostem je starosta Všerub, které získali titul Vesnice roku Plzeňského kraje, pan Václav Červenka.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a povídáme si dnes s panem Václavem Červenkou, starostou Všerub na severním Plzeňsku, které se staly vesnicí roku Plzeňského kraje. Pane starosto, vy jste také vyhráli mimo jiné díky péči o krajinu. Co pak jste ve Všerubech a v okolí udělali pro životní prostředí zajímavého?
1: Tak snažíme se tomu životnímu prostředí věnovat, jak to jde. Až tolik zase si myslím, že jsme toho neudělali, protože nějak se to úplně nedalo nebo nepřipravilo. Nestihlo se to za to moje působení, ale určitě máme vysázený dvě nový aleje. Teď u našich vesniček, u Chrástova, u Popovic, tam asi jsme vysázeli, myslím, nějakých 150 stromů ovocných starý odrůdy, takže za to jsem rád, že se povedlo. A vlastně máme připravený projekt obnovy sadu Třešňovka, kde by mělo být asi 300 stromů, vysázeno je celkem 300, něco tam zůstane, některý se vykácí, některý zůstanou a nějaký asi 130 nových bychom měli vysázet. No a jinak tak prostě snažíme se o tu krajinu pečovat, jak to jde.
0: Když si člověk teď najde na internetu fotografie ze Všerub na severním Plzeňsku, já to pořád zdůrazňuji, to severní Plzeňsko, aby bylo posluchačům jasné, v kterých Všerubech se nacházíme, tak když vám vyjedou ty fotografie, tak se hodně objeví váš krásný fotopoint a také nádherné dřevěné sochy. Řekněte nám o tom něco.
1: Tak vlastně tyhle ty dřevěné sochy a víceméně i ten fotopoint, tak nám zůstali. Loni jsme pořádali dřevosochařské sympozium. Měli jsme pozvaný asi 9 řezbářů, kteří prostě přijeli s motorovými pilama a vyřezali nám krásné sochy. Jo, my jsme to postavili jako na pohádkových bytostech, takže na dětském hřišti, na fotbalovém hřišti, tak máme medvídka půl s tygříkem, myslím, a máme tam Šreka s oslíkem, jako takový obrovský lavičky, to jsou, já nevím, metr a půl vysoký sochy. A pak máme třeba, protože máme tam bobra, takže na potoce nebo na říčce, takže tam máme bobra, u hadí studánky máme hady, u tůní tak máme vodníka. A právě měli jsme vymyšleno i vlastně doprostřed obce ten fotopoint, tam má asi 2,5 metru veliký dřevěný srdce s nápisem Všeruby a s typickou vlastně všerubskou růží.
0: Tak myslím, že kdo k vám zavítá, tak se určitě na tohle to zajde podívat. Vy tím, že jste se stali vesnicí roku Plzeňského kraje, tak jste postoupili do toho celostátního finále. Jak pak to bude vypadat? Zase přijede hodnotitelská komise,
1: zase bude 12 člena. Neoficiálně zatím, co víme, tak měla by přijet v pátek 4. září od 8 ráno a tady už budeme mít takovou v ozovkách výhodu, že už u nás budou celkem 4 hodiny a ne 2 hodiny jako ta krajská. Takže se můžeme rozvášnit a ukázat jim toho víc.
0: Už to nebude takový fofr, jako když přijela ta krajská. Čeká vás krajské vyhlášení přímo ve Všerubech. Já už jsem mluvila o tom, že to bude 12. července. Pojďte pozvat posluchače, můžeme se přijet podívat?
1: No já myslím nejen, že můžete, ale že přímo jako i musíte teda.
0: Jak to bude vypadat?
1: Takže vlastně máme to připravené tak, že v neděli 12. u nás na fotbalovém hřišti o 14:00 probíhá to slavnostní vyhlášení, protože vlastně jediná obec soutěžící víme, že jsme vyhráli tu zlatou stuhu, jinak ostatní obce to vůbec neví. Jo, takže ty vlastně by všichni měli přijet, plus spousta pozvaných hostů a tam vlastně od 14:00 komise bude představovat vlastně ty vítězní obce z jednotlivých kategorií. A pro ně vlastně připravujeme takovou slávu, takže nejdřív ten oficiální program a pak máme asi 3 kapely, spoustu jídla, spousta pitího. A 3 kapely a předpokládám, že budeme slavit až do rána.
0: Ano, přesně tak. Tak já jenom opakuji, že to bude 12. července. Pane starosto, co vás čeká v dalším období? Já předpokládám, že nebudete spát na Vavřínech, ale že se ve vesnici bude pracovat dál na jejím rozvoji a zkvalitňování života občanů. Tak co máte v plánu dál? Asi je to těžké o tom teď mluvit, když nás v říjnu čekají komunální volby, ale přesto zkuste něco naznačit.
1: No tak první plán je vyhrát volby, pokračovat jako starosta. A protože máme připravenou spoustu projektů, si myslím, jednak, jak jsem říkal, ta Třešňovka, chceme stavět fotovoltaické elektrárny, máme připravený 3 fotovoltaické elektrárny, takže by se mi hrozně líbilo nějaká sdílená komunitní energetika, velký dluh, máme náměstí v takovém stavu úplně nehezkým, takže máme připravený projekt na obnovu náměstí, spolupracujeme na tom nějak se správou družbou silnic Plzeňského kraje, protože přes nás vede průtah, tam jsme domluvení na nějakým, že by možná jsme mohli, No a prostě věnovat se tomuhle tomu pořád takhle. Ať prostě, aby se nám tam dobře žilo, aby ty lidi tam žili rádi.
0: Děkuji vám za tahle závěrečná slova. Ještě jednou přijměte od Českého rozhlasu gratulaci k vašemu titulu. Budeme moc držet i do toho celostátního kola palce, samozřejmě. Ať to dobře dopadne. Pozdravujte celý váš tým, který se na tom úspěchu hodně intenzivně podílel. A někdy příště se zase budeme těšit na slyšenou. Naším dnešním hostem byl starosta Všerub na severním Plzeňsku, pan Václav Červenka. Díky.
1: Já taky děkuju. Naschledanou.

Hollywood přijíždí do Karlových Varů. Jubilejní 60. ročník festivalu dneska odstartuje za účasti Dustina Hoffmana i dalších světových filmových hvězd. Kdo všechno dorazí do lázeňského města, řekneme vám už za chviličku. Posloucháte náš páteční dopolední program a za 4 minuty bude 10:45. Příjemný poslech všem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Rádio vašeho kraje a Jaromír Nohavica nemá pláže jako festival v Cannes ani gondoly jako Benátky. Karlovarský festival má ale za to kolonádu a publikum, které je ochotné stát frontu na film déle než na zmrzlinu. 60. ročník naší největší filmové akce začíná právě dnes a diváky na ní večer pozdraví také Dustin Hoffman.
1: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello darkness, my old
2: friend. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
1: Dustina Hoffmana jako nervózního mladíka svádí ve filmu paní Robinsonová, což připomíná i stejnojmenná filmová písnička dua Simon and Garfunkel. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukráčku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. Would you like to come in for some
3: chocolate? What about Boycott and Morality then? Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Do lázeňského města dorazí opět také Harvey Keitel, který si zahrál ve filmech Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Tento režisér obsadil Harveyho Keitla ve snímku Pulp Fiction, Historky z podsvětí, a to do role Vincenta Wolfa, který v jednoduchosti pomáhá řešit problémy. I'm Winston Wolf. I solve problems. Na červeném koberci před hotelem Thermal pozdraví diváky i Jeffrey Wright, známý například z Bondovek nebo seriálu Westworld. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni se uzavře pro řidiče ulice Na Roudné, čekají rozsáhlá rekonstrukce. V Mariánské Týnici dnes chystají filmové promítání v kulisách Santýnyho stavby. A čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 25 stupňů. Příjemný páteční den přeje u zpráv Andrea Samešová. V Plzni vrcholí přípravy na další rozsáhlou rekonstrukci. Tentokrát se jedná o ulici Na Roudné a opravy si vyžádají dopravní omezení. Podle informací města začnou práce v úterý 7. července a dotknou se zhruba kilometrového úseku od okružní křižovatky Na Roudné na sudech Jateční až k zadní Roudné k zastávce v Ráji. Pro řidiče bude ulice Na Roudné úplně uzavřená zhruba měsíc. Projedou pouze autobusy. Důvodem rekonstrukce je havarijní stav vozovky, silnice se také rozšíří a obnoví se asfaltová vrstva. První zastávkou letošního letního kina Plzeňského kraje je Mariánská Týnice. Muzeum a galerie Severního Plzeňska dnes promítá v rámci doprovodného programu výstavy nazvané Stříbrná plátna Severního Plzeňska Hledání zašlé slávy venkovských kin. Začátek je ve 22 hodin, potvrzuje průvodkyně Hana Fričková.
2: Návštěvníci se mohou těšit na promítání nové české komedie Martina Horského, Někdo to rád v Plzni, s Miroslavem Donutilem, Markem Taclíkem či Štěpánem Kozubem. Komedie se natáčela přímo v Plzni a vznikla s podporou Plzeňského kraje. Vstupné na akci je zdarma. Nezapomeňte si vzít deku.
1: Sklizeň základních obilovin letos klesne, meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků pravděpodobně o téměř pětinu nižší než loni. Sport. Šumavský špičák hostí mezinárodní závody ve sjezdu horských kole. Na start na vrcholu špičák se postaví jezdci ze 24 zemí světa. Dnes ve 12 hodin začínají tréninkové jízdy. Závody se pak pojedou zítra a v neděli. Podle mluvčího areálu Karla Samce nabídnou atraktivní podívanou.
3: Startovní listina nese jména 324 jezdců mužů i žen z 5 kontinentů a mezi nimi i 45 Čechů. Své umění tu předvedou taky Izraelci, Jihoafričané, Australané, Novozélanďané nebo Peruánci. Okolo celé závodní trati jsme připravili dostatek atraktivních vyhlídek, takže stačí vyjet lanovkou a pohodlně kamkoliv, kde se jede závod sejít. Vstupné se neplatí žádné.
1: Lanovka během víkendu jezdí pro návštěvníky bez omezení.
0: Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, k večeru postupně vyjasnění, teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů, fouká mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Domažlicích v ulici 28. října. Srazila se dvě osobní auta za křižovatkou s Petrovickou ulicí. Nehoda je také ve Stříbře na Tachovsku v Sokolské ulici, kde havaroval motorkář. A ještě se došetřuje nehoda u Klatov. Před Soběticemi bourala tři osobní auta. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Václav Neckář a skupina Elan přinesou první písničky této hodiny. Máme 4 minuty po 11. a za chviličku se budeme ještě jednou věnovat počasí. Podrobně podíváme se totiž na sobotu i na neděli. No a přejeme vám krásné páteční dopoledne a příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: Máme 10 minut po 11. Tady je aktuální předpověď. Na dnešek bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a k večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr od 3 do 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. V sobotu očekáváme ráno a dopoledne většinou jasno nebo skoro jasno. Během dne začne oblačnosti přibývat. Odpoledne očekáváme většinou oblačno, později večer až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. No a ještě tady máme neděli. Očekáváme převažující velkou oblačnost. Bude zataženo až oblačno a od severozápadu se během dne přidají občasné přehánky. Ojediněle se může vytvořit s malou pravděpodobností i bouřka. Na horách budou srážky četnější. Nejvyšší nedělní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

městy Slyblín na Rokycansku leží v údolí řeky Berounky. Co stojí v obci za vidění, jaké má okolí a jaká je historie, dozvíte se už za chvíli v dalším díle našeho seriálu Místopis západních Čech. Bude to ještě před půl dvanáctou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Cílem našeho dnešního putování je městys Liblín. Najdeme ho na Rokycansku a protéká jím řeka Berounka. O původu názvu městyse Liblín víc řekne nezávislá starostka Ester Lipertová.
2: Původ názvu obce není doložen. Když se na to zeptáte jazykovědců, tak se dozvíte, že Liblín patří mezi stará slovanská místní jména a tak by podle nich mohlo být nejpravděpodobnější, že vychází z osobního jména Libla nebo Libe, Líbice, milý, oblíbený. Pověst nebo lidová zkazka uvedená v brožuře kronikáře Josefa Tomáška praví, že který si pán přivážel na svou tvrz mladou manželku. Když přijížděli směrem od Kozojet, naskytl se paní krásný pohled na svěže zelené údolí, jímž protékala řeka. Na jejím břehu kolem tvrze stála malebná vesnička. Mladá paní zvolala, jak se jí toto místo líbí. Její manžel na důkaz své lásky nazval toto místo Liblínem.
1: I přes půvabnou lidovou slovesnost lze hledat vysvětlení původu jména Liblín, který je poprvé zmiňován v roce 973, kdy je veden jako majetek knížat pražských.
2: Po druhý pak rok 1141, kdy je v majetku kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, ale oficiálně doložená první zmínka je z roku 1180, která odkazuje na listinu, která je známa z odborné literatury.
1: Do historických milníků městyse se například zapsalo zpustošení původní tvrze, ale také rok 1367, kdy byl dostavěn hrad Lipštejn. Ten je dnes zříceninou, na kterou vyrážejí turisté i třeba díky romantickému pohledu na Berounku, který cesta nabízí.
2: Majitelé se střídali a ač nebyl nikdy dobyt, Lipštejn osiřel. Původní tvrz Liblín byla během 30leté války zpustošena roku 1639 a až roku 1675 byla obnovena. Dalším milníkem je barokní zámek Dominanta Liblína, který byl vystavěn v 18. století Ledeburgy.
1: V současné době v zámku funguje domov sociálních služeb. Zámecký park je volně přístupný veřejnosti a lze zde v rámci procházek také obdivovat historické sochy. Se zámkem je propojen kostel svatého Jana Nepomuckého. Liblín se stal městysem v roce 1904.
2: Mohli se zde pořádat výroční trhy. Označení městys bylo zrušeno v roce 1964, kdy se přestalo úředně používat. Znovu jmenován městysem byl v roce 2014.
1: Seznamuje s historickými milníky městyse nezávislá starostka Ester Lipertová. Na náměstí stojí pomník. Ten je zde od roku 1934 na památku 9 vojáků občanů Liblína, kteří padli v první světové válce. Od roku 2019 je zdejší most přes řeku Berounku kulturní památkou. Z Liblína Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Co pro vás chystáme dál? V centru Plzně jsou po několika letech znovu k vidění některé fasády. Už na nich totiž nejsou obrovské reklamní plachty. Ty musely dolů kvůli vyhlášce, která ve městě reguluje reklamu a omezuje takzvaný vizuální smog. Podrobnosti v našem pátečním dopoledním vysílání už za 6 minut.

0: Přejeme vám krásné páteční dopoledne, máme 4 minuty po 12. Jedna po druhé mizely v uplynulých dnech z fasád domů v centru Plzně velkoformátové reklamní plachty. Ty někdy zakrývaly několikapatrové budovy nebo celé řady oken. Takovou reklamu vedení Plzně v rámci boje s vizuálním smogem od nového roku zakázalo. Na odstranění poutačů ponechalo ale půlroční přechodnou lhůtu, která vypršela na konci června, tedy toto úterý.
1: Tady v sadech 35. bylo na fasádách několik reklamních plachet. Některé tu byly do poslední chvíle toho přechodného období. Zmizely teprve na začátku tohoto týdne. Teď jsou pryč.
2: Jsou pryč a to je dobře, ale...
1: Paní Božena.
2: Mně se to nelíbilo. Jsem si i říkala chudácí lidi, co tam bydlí.
1: No a na tramvaj tady čeká také Richard.
3: Vy tam z těch oken nemohli vidět ven, ne? Přes ty reklamy.
1: To nevím, já tam nebyl nikdy. Vyhláška určila, kde a jaká reklama být nemá a kde naopak být může. Narovnala i podmínky pro inzerci ve veřejném prostoru, jehož uživatele chrání před přemírou vizuálních vjemů.
4: Prostě byla tam jednoduchá snaha kultivovat veřejný prostor.
1: Dodává technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Jak se to podařilo?
4: Myslím si, že jsme na správné cestě, ale je tady spousta i maličkostí, kdy ten náš manuál požaduje omezení těch polepů i označování provozoven.
1: Tady v sadech 35. zůstanou ještě několik let i obrovské obrazovky, povolené podle stavebního zákona. Někde v centru ale zůstaly i ty velké reklamní plachty na fasádách. Porušují něco, kdo to posoudí?
4: Teď už to má na starost živnostenský úřad.
5: Občané mohou sami podávat podněty přímo na krajský živnostenský úřad nebo na útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
1: Radí mluvčí plzeňského hejtmanství Kateřina Dobrovolná a vysvětluje, co s podnětem udělá krajský živnostenský úřad.
5: Prověří, zda se jedná o reklamu nebo o obchodní sdělení, které nepodléhá nařízení o šíření reklamy ve veřejném prostoru. Do ulic ale také vyrážejí přímo samotní zaměstnanci úřadu, aby kontrolovali dané nařízení.
1: Pokud úřady zjistí porušování vyhlášky, bude možné uložit až 2 milionovou sankci. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

3:45 a 1 minutka k tomu Sebastian. S letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uložené v paměti, bývají mnohdy spojené i chutě a vůně. Možná si vzpomenete na nějaké dobrodružství spojené s čerstvě natrhanými třešněmi, možná dokonce i kradenými, možná si vzpomenete na chuť úplně první pravé řecké olivy, no a třeba máte prázdniny spojené s vůní opalovacího krému, jehličí a nebo třeba i odérem kravína, když jste někde mlízko měli postavený stan. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin bude v dnešní noční lince čekat od 23 hodin Borek Kapitančik. No a už za chvíli babské rady, které budou také na téma prázdniny, možná vás čeká balení kufrů na dovolenou, takže si počkejte na rady Jarky Vykoupilové. Přijdou na řadu už po skupině ABBA. Přejeme příjemný poslech a krásný páteční den.

0: Pražské rady.
1: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.

0: Plzně u Boleveckého rybníka začne odpoledne preventivní akce Na kole jen s přilbou. Silničáři v Plzeňském kraji v souvislosti s vlnami veder posílili péči o stromy u silnic. Autobusoví dopravci posilují spoje do Karlových Varů kvůli filmovému festivalu. Čekejte proměnlivou oblačnost, k večeru se obloha vyjasní a teploty do 24 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Policisté se dnes chystají k Boleveckému rybníku v Plzni. Ve 13 hodin začne u cyklostezky nedaleko občerstvení preventivní akce Na kole jen s přilbou. Cyklistům a koloběžkářům chce připomenout, jak mohou v co největší míře předcházet úrazům. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Veronika Hokrová.
1: Je třeba si uvědomit, že cyklisté patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu a proto je důležitá jejich osobní bezpečnost. Právě preventivní akce Na kole jen s přilbou je zaměřena na bezpečnost cyklistů všech věkových kategorií, výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přilep a reflektních prvků.
0: Akce potrvá do 17 hodin a zítra bude na Modravě u infocentra. Silničáři v Plzeňském kraji zvyšují péči o zeleň kolem silnic. Od začátku roku ošetřili 1800 mladých stromků, které chrání před poškozením a suchem. V péči mají i vybrané památné stromy, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
2: Práce propojujeme také se zvýšenou ochranou památných stromů a chráněných alejí. Nejnovějším přírůstkem v přímé péči je nově vyhlášená památná lípa u Slatiny na Klatovsku. V souvislosti s vlnami veder také věnujeme zvýšenou pozornost nově vysazeným stromům a jejich pravidelné závlaze.
0: Dálkové autobusové spoje do Karlových Varů jsou na dnešek a následující prodloužený víkend z většiny vyprodané. Vyplývá to z informací dopravců. Dnes v Karlových Varech začíná mezinárodní filmový festival. Dopravci proto nasazují posilové spoje, třeba společnost Flixbus, říká jeho mluvčí Tomáš Beránek.
3: Přidáváme po dobu celého festivalu 4 páry spojů denně, včetně dvoupatrového autobusu. I tato spojení se ale rychle vyprodávají a nezbývá než pořídit si svoji jízdenku co nejdříve.
0: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádějí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
4: Zvládáme to. Ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny. Sport.
0: Fotbalový Artist Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artist dostal možnost posunout se do šanceligy poté, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže poté, co byla Karviná vyloučena kvůli kauze s ovlivňováním zápasů. Kdyby nabídku odmítl také Artist, dostala by možnost Dukla, která na jaře z šanceligy sestoupila. Počasí. Dnes bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost. K večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 20. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dálnice D5 ve směru na Prahu je u Rudné uzavřena. Stala se tam dopravní nehoda a na vozovku se vysypal náklad. Projíždí se přes odpočívku. A na D5 ve směru na Rozvadov u Boru na Tachovsku pozor na práce na silnici a dopravní omezení. Přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
6: Ty páteční začínají 5 minut po 12. hodině. Iva Kokešová vám přeje krásné odpoledne. Telefonní číslo 221 554 222 už je volné. Můžete začít telefonovat a vyřídíme pochopitelně i všechny vzkazy, které jste poslali, anebo teprve pošlete e-mailem. Těším se na vás.

0: Na telefonu je paní Miluška ze Slovan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví své krásné narozeniny naše milá a hodná sousedka, paní Jarmilka Terijová ze Slovan. Tak naše milá Jarmilko, přejeme tě hlavně hodně, hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody se svojí úžasnou rodinkou. To tě přeju já s celou svojí rodinou. Taky tě to přeje Adinka a připojuje se i paní Škrletová. A všichni, co tě mají rádi, tak si ten dnešní den krásně užij a opatruj se. A paní redaktorko, vám moc děkuji za zahrání. Zase někdy nashledanou.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, děkuji.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a teď se dovolal Matěj z Rokycan. Přeji krásné odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych rád dneska nechal zahrát svoji babičce Emilce Vejvodové z Rokycan, která si před 2 dny zlomila ruku, tak já jí moc zdravím a přeji, aby všechno bylo v pořádku, aby se jí brzo uzdravila a mohla bez problémů dělat to, co chce a to, co má ráda. Babičko, moc tě zdravím a přeju ti, aby ti všechno bylo brzy líp a mohla si dělat to, co máš ráda. Posílám ti Hanu Hegerovou.
0: Tak my přejeme babičce samozřejmě také brzké uzdravení, ať se dá ruka do pořádku a Matěj, někdy příště zase naslyšenou.
1: Určitě, naslyšenou, děkuju.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

lördags. Ja, dess. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallovi, fjallet. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

modlil v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční písničky pro vás. Telefonuje nám paní Anna ze Spůle. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju všem krásný den a děkuji vašemu rozhlasu. Máte moc hezký program a ráda, velmi ráda ho poslouchám. A popřála bych do Trhanova paní Lidušce Fischerový k dnešním narozeninám. Liduš, mám tě ráda. Hodně zdraví a štěstí. To ti přejeme celou rodinou.
0: Tak paní, děkuju moc. Aničko, zvládla jste to nakonec. Jsou to někdy nervy takhle mluvit přímo do rády a viďte. A ještě, a ještě posílat písničku někomu, koho máte ráda. Vybrala jste krásnou písničku, je připravená. Mějte se moc hezky, držte se a někdy zase naslyšenou.
1: Děkuju vám moc. Děkuji strašně moc.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

je Český rozhlas Plzeň a páteční písničky pro vás. První gratulaci vyřídíme právě teď. Dneska slaví 30. narozeniny Ondra Vonásek z Plzně. Ať život splní všechna tvoje přání a všechny tvoje naděje, ať štěstí, které tak málo k lidem chodí, se na tebe usměje. Ať nikdy nepoznáš bol ani klam, to vše ti z celého srdce přejí k narozeninám babi, děda, Iva a psí kamarádi Rexík a Čiko. A tady je písnička.

Český rozhlas Plzeň teď vyřídí další mailovou gratulaci bude pro skvělou kamarádku Hanku k dnešním 25. narozeninám. Jak se zpívá v písničce Sám nejlíp víš, co se má ti přát a nám stačí, že žiješ, že seš. Hani, přeji ti hlavně pevné zdraví, neutuchající štěstí, lásku a splnění všech tajných snů. Pořádně to oslav, posílám ti k tomu písničku od Františka Nedvěda, tvá kamarádka Nicole.

I dneska si vybral svoji oblíbenou písničku náš věrný posluchač Honza z Klatov, posílá ji všem posluchačům a je to písnička Nad stádem koní od skupiny Buty.

0: Tady Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Na telefonu pan Rudolf z Perninku. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem rád, že jsem se dovolal. Já bych chtěl nechat zahrát k narozeninám své manželce Marušce. Nebudu prozrazovat, kolik tátým narozeninám, že už je to dost. A přeju jí nejenom za sebe, ale i za celou rodinu zdraví, štěstí a ať je spokojená a ať se máme rádi.
0: Dobře.
1: Děkuju vám za zahrání.
0: Rádo se stalo, zdravíme vaší paní. Pane Rudolfe, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Na telefonu je paní Mirka z Plzně a já už vím, že u ní doma bude dneska k obědu filé po mlynářsku. Říkám to dobře, paní Mirko, dobrý den.
1: Ano, správně. Krásný den přeju všem, zdravím všechny kamarádky, kamarády, vás v rozhlase. A jen tak pro radost, pro sebe i pro všechny si nechám zahrát. Přeju všem krásný víkend, dobrou náladu, užívejte si. A mějte se všichni moc dobře. A paní Ivo, vám moc děkuji a zase se těším někdy na slyšenou.
0: Já se budu taky těšit.
1: Pozdravuju pana Jaroslava Koupejtka.
0: A paní Mirko, ještě malé kuchařské okénko, to filé po mlynářsku, to se dělá jak? V čem to spočívá?
1: Hlejte, to mě řekl jeden kuchař. Prostě jenom osolit, trochu opepřit, obalit v mouce a do té mouky dát červenou papriku. Jestli chcete přidat nějakou ostřejší, vůbec nevadí. No, osmažíte a brambor uvaříte.
0: Výborně. Tak vám přeju dobrou chuť a někdy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou a moc děkuju. Všechny pozdravuju.
2: Pár knoflíků a černej nos.

0: Vítkem.
1: Pan Jiří ze Štítovek to také ještě dneska stihnul. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím všechny zaměstnance Rádia Plzeň, všechny posluchače, všechny kamarády z Postřekova, ze Štítovek, spolužáky. A chtěl bych jim zahrát tu písničku, na který jsme se domluvili. To je všechno.
1: Dobře, tak to bylo stručné, jasné a rychlé. Je to Petr Spálený.
2: Jo, já chvátal, protože už není moc času.
1: Ještě na vás nějaká ta minutka zbyla. Tak Jirko, mějte se nádherně, naslyšenou.
2: Děkuju.

Za 9 minut bude 1 hodina, v 1 uslyšíte naše aktuální zprávy a hned potom začne pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, který dnes bude na téma zmatenost. Iva Kokešová se loučí, přeji vám krásný prodloužený víkend a příště naslyšenou.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na bývalé průmyslové skládce v Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Rekonstrukce americké třídy v Plzni je v polovině prací. V Karlových Varech začne filmový festival. Cenu dostane Dustin Hoffman. Dnes bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce mohou ohrozit.

0: ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj, říká jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
1: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání a návrhu na závazné stanovisko. Další postup závisí na doplnění údajů týkajících se podzemních vod.
0: Přesně v polovině je kompletně rekonstrukce americké třídy v Plzni. Lidé musí počítat se zhoršenou průchodností od křižovatky u práce až po kruhový objezd u Prokopovy ulice, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Teď je aktuálně to dopravní omezení vlastně největší. Cíleně jsme ho nastavili na dobu prázdnin. Ty práce probíhají od pomníku až po okružní křižovatku u Mráčku. Shodli jsme se na vzorníku Dlažby. V té úplně závěrečné etapě dojde i na samotnou okružní křižovatku u Mrakodrapu. Stavba probíhá dobře a v tom stanoveném termínu 11. srpna by měl být hotovo.
0: Pacientky se od začátku července mohou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, anebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Ženy mohou i nadále využít původní způsob s žádankou. V Karlových Varech dnes začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Představí na 137 snímků, mezi nimi i několik premiér. Filmová přehlídka začíná tradičně v 16 hodin, a to příjezdem osobností na Červený koberec před hotelem Thermal, říká výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
3: Ty zmínění, kteří jsou na zahajovací víkend, to znamená Jesse Eisenberg, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman a Harvey Keitel, plus teda Robert Richardson, kameraman, tak ty všichni by měli být na ten první víkend tady k vidění a ty první čtyři jmenovaní na slavnostním zahájení.
0: Právě Dustin Hoffman převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Sport. Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková se střetnou ve třetím kole Wimbledonu. Zatím proti sobě nehráli. Premiérou bude i duel mezi Karolínou Muchovou a Tajkou Savankevovou. Oba duely jsou na programu pozdě odpoledne. Počasí. Dnes bude převažovat proměnlivá kupovitá oblačnost. K večeru se začne obloha postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 17 až 20. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Pro stylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Jateční u odbočky ke stavebně nám srazilo osobní auto chodce a v Plzni v ulici Tylova u náměstí Emila Škody srazilo osobní auto koloběžkáře. Na místě zasahují složky IZS. A na silnici 1/26 na trase Babylon Česká Kubice na Domažlicku se opravuje povrch vozovky a platí tam dopravní omezení. I tam opatrně šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Tak jsme připraveni do vysílání opět. Patrik Rozehnal.
6: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
5: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
6: Kapku, ano.
5: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
6: Netuším.
5: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
6: A?
5: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
6: Ale to dělám, to už dělám.
5: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý br-

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je teda
5: život.
0: Nejhorší z toho.
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout, tak nebo to jsme není netušili, ono. Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
0: Otázka, takže co by řekli zase muži
2: o ženách. O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je
2: většinou
0: to věk, nebo
2: stres,
0: co to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému
2: konkrétnímu? Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak holt voláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veselé-zdravě.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: No.
1: Takže klid, v pořádku,
0: buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekl pro Krista Pána, tenkrát jsem se...
1: Madame,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak
1: ano.
4: Si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: To bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: A ještě se mi stane, když jsem u pana doktora na preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, co to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady je Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslel takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh, jo. Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Tak, takhle k tomu všichni přistupujme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že

0: bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
1: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdamlová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
0: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
1: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
0: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň a Plzeňský kraj postaví nový hospic. Většinu investic ponese kraj. Letní promítání v kulisách Santiniho stavby dnes připravili v Mariánské Týnici. Zítra bude skoro jasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj pokračuje v přípravách na stavbu nové budovy hospice v okrajovém plzeňském obvodu Malesice. Náklady odhaduje na 300 až 350 milionů korun. Plzeň na stavbu vyčlenila skoro hektarový pozemek a prozatím přislíbila 50 milionů. Zbytek dodá kraj, potvrzuje náměstek hejtmana pro investice Tomáš Soukup z Hnutí ANO.
3: Architektonickou soutěž bychom rádi vyhlásili ve třetím kvartálu tohoto roku. Předpokládáme, že cca nějakých 9 měsíců, možná že rok by se projektovalo a v roce 2027 bychom rádi požádali o stavební povolení. V roce 2028, v roce 2029 by se stavělo a byli bychom rádi, kdybychom mohli co nejdříve nový hospic otevřít.
2: Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici dnes zahájí provoz letního kina. Jedná se o doprovodný program výstavy nazvané Stříbrná plátna Severního Plzeňska a hledání zašlé slávy venkovské.

0: českých kin. Promítat se bude 3 večery v červenci a v srpnu v arboretu u východního ambitu dostavěného podle plánu architekta Jana Blažeje Santiniho Eichela. Začátek je vždy ve 22 hodin, potvrzuje průvodkyně Hana Fričková.
1: Návštěvníci se mohou těšit na promítání nové české komedie Martina Horského, Někdo to rád v Plzni, s Miroslavem Donutilem, Markem Taclíkem či Štěpánem Kozubem. Komedie se natáčela přímo v Plzni a vznikla s podporou Plzeňského kraje. Vstupné na akci je zdarma. Nezapomeňte si vzít deku.
0: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honca. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
2: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
3: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeloč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloy, a dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
2: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Za nehodou podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Sport. Futsalisté Plzně před novou sezonou oslabují kádr. Do Ústí nad Labem míří kvůli ekonomické situaci západočeského klubu dvojce zkušených reprezentantů Michal Holý a Tomáš Vnuk. Jak se přestup z Interobalu do Rapidu zrodil, popisuje Tomáš Vnuk.
4: S Ústím už jsem mluvil někdy od února, března, kdy věděl prostě, že mi končí smlouva a nikdo z klubu se s námi nebaví a s ostatníma hráčema se vlastně baví, kterým končí smlouva, takže jsme to tak trošku tušili, že bude záležet, jestli se udělá titul nebo neudělá, což vlastně tak dopadlo, že nám to vlastně bylo řečeno, že ty peníze asi tolik nebudou, když se neudělal titul, že prostě nebude Liga mistrů, nebo takový sponzoři. No a vlastně pak se už jenom řešilo, kolik vlastně za nás Ústí dá, nebo kolik si Plzeň řekne. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra bude skoro jasno, postupně začne oblačnosti přibývat, odpoledne očekáváme převážně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v ulici Tylova u náměstí Emila Škody srazilo osobní auto koloběžkáře. Jeďte tam opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné páteční odpoledne, pomalu a jistě začíná prodloužený víkend, tak si ho určitě užijte. Pokud budete mít dovolenou trochu déle a jedete třeba k moři, tak si nenechte ujít Martina Písaříka, protože ten zjistil, že z učebnice jsme se nedozvěděli, kolik srdcí mají chobotnice. A proč se jim říká chobotnice, když vlastně žádný chobot nemají? To bude na začátek odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a budou tady taky písničky Helena Vondráčková a Michal Tučný už jede do Mexika. Příjemný poslech.
5: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Určitě každého z vás někdy štípnul komár. Aby štípanec tolik nesvěděl, tak je zapotřebí místo ochladit. Chlad snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je třeba obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou pak přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. No a hlavně štípanec se určitě neškrabte kvůli případnému zanesení infekce. Víc informací najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz a za pár minut vám dáme tipy, kam zajít za zábavou. Teď už je tady Miraj a my vám přejeme pěkné páteční odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Lenka Filipová vám dělala společnost na Českém rozhlase Plzeň a za 5 minut bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mikoláš Plas, kapelník plzeňského skotačního kulometu, zahraje od 19 hodin solový koncert na plovárně v Manětíně. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na letní kino v Arboretu u východního ambitu. Na plátně tam od 22 hodin promítnou novou českou komedii Někdo to rád v Plzni s Miroslavem Donutilem, Markem Taclíkem a Štěpánem Kozubem. V Oražďovicích zazní 4. koncert letošního 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. V 19 hodin zahraje v sále Městského muzea soubor, který doslova uchvátil evropskou scénu, české dechové kvinteto Alinde Quintet. Koncert pěveckého sboru Tulipan zazní od 17 hodin v Horské synagoze v Hartmanicích. Na programu jsou midrigaly, barokní hudba, world music a lidové písně z celého světa. V Klatovech začíná výstava karafiátů s pěstováním božské květiny. Latinsky diantos začali klatovští zahradníci už před 213 lety. Výstavní zahrada naproti muzeu je otevřená ode dneška každý den od 9 do 17 hodin. Až do 19. července tam můžete obdivovat téměř 60 odrůd klatovských karafiátů. A 14. ročník benediktinských dnů začíná v klášteře Kladruby. Unikátní oživení noční prohlídky kláštera začínají v každou celou hodinu od 20 hodin do 23. hodiny. Dobře se určitě bavte, ať už půjdete kamkoliv, a přejeme vám taky pěkný prodloužený víkend.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pátek odpoledne, to byly Beach Boys, starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty, součástí svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela, nás zavede dnešní turistický tip. Kudy přesně vede, prozradíme po Vabi Daňkovi.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Pátek odpoledne posloucháte Český rozhlas Plzeň. Chvilku po 3:15 otevřeme rozhlasové tržiště, tak si už teď můžete připravit vaše inzeráty. Kolem obce Obytce na Klatovsku vede úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek v obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
2: Z Obytců Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je pátek odpoledne, tak pojďte zavolat do rozhlasového tržiště a zbavit se nějakých přebytečných věcí. Volejte na číslo 221 554 222 a my můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Tak se podíváme, kdo se nám zavolal a co to bude za inzerát. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych koupil kufříkový šicí stroj, nejraději Singer, a potom bych prodal lištovou sekačku prstovou na systém vary a potom zase na systém vary obracečku s rotovačkou. No a to je všechno na číslo 721 564 622.
3: A lokalita?
4: Je to Merklinsko.
3: Merklinsko?
4: Plzeňich.
3: Plzeňich 721 564 622. Je na vás kontakt, tam budou veškeré informace. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. A my budeme pokračovat dál v našem rozhlasovém tržišti. Éter je váš, povídejte.
5: Děkuji, dobrý den. Prodám menší sbírku hodin, je to dědictví po sběrateli, jedná se o 4 kusy, jednu to jsou kukačky, dvakrát kulatý z motivy a jedny větší v dřevěné skřínce, vysoký zhruba 70 cm. Je to pěkná řemeslná práce, všechny jsou nástěnné k pověšení na zeď. Mimo těch největších mají všechny závaží a jsou kompletní. Ty velký mají kivadlo. Cena je velmi mírná, zhruba od 500 po 1000 až 1200 za kus dle dohody. Prodej jednotlivě. A za druhý, koupím modely nákladních vojenských aut, jsou buď kovový nebo plastový a většinou je to měřítko 1:43. A je to Praga V3S, V3S typ R3AM, je to skříňový typ, byl to radiovůz, a Tatru 805, je to kačina neboli Třinec, taky radiovůz. Koupím i jednotlivě. Pokud ho doma někdo má a přikáží, budu moc rád, když se ozve. A je to na Domažlicku a telefon je 603 158 092. Zopakuji, 603 158 092.
3: I vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky, pěkný prodloužený víkend, naslyšenou. Já už beru další telefonát a dalšího volajícího, pěkné odpoledne.
6: Ano, já bych měla na prodej, prosím vás, pane redaktore. Automobil skoro nový, je to Dacia Duster 1.5 diesel, spotřeba nafty je 4,5 litrů, rok výroby je 2022. 85 kW, modrá metalíza, klimatizace, elektrická okna, je to po nekuřákovi, vyhřívaný sedačky, je tam ještě navigace, toto si můžou dát i telefonní číslo, můžou z toho i telefonovat. Jo, a je to ze 720 tisíc, aby jsme to dali, ale rychlé jednání 350 tisíc. Automobil je na Domažlicku, a na telefonním čísle 722 539 335. Opakuji, 722 539 335. A má to pohon i na přední kola, když je námraza a tak. Auto je jako nový. Mm-hmm. Málo využívaný.
3: Dobře. Tak my děkujeme 350, za váš inzerát.
6: Ale rychle jednání.
3: My vám děkujeme za váš inzerát, mějte se hezky, naslyšenou. A já tady mám ještě jeden k přečtení. Inzerát nabízím k prodeji dětskou patrovou postel. Dole prostor pro hraní je minimálně používaná. Rozměry délka 208 cm, šířka 98, výška 114. Cena včetně roštu a matrace je 2000 korun. Postýlka je v Plzni a informace na telefonu 732 55 88 11. Zopakuji telefonní číslo 732 55 88 11. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště a to další tady bude opět v úterý.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve sbírce pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem se vybralo přes 2,5 milionu korun. Plzeň na podzim odbahní malý bolevecký rybník. Karlovarská nemocnice zřídila v hotelu Termal kvůli filmovému festivalu stanoviště první pomoci. Zítra bude skoro jasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
2: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
1: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman. Správci plzeňských městských rybníků odbahní na podzim malý bolevecký rybník. K vyčištění chce město využít sací bagr. Součástí prací bude i vytvarování břehu. Rybník má plochu přes 4 hektary a po odbahnění bude sloužit jako klidová zóna pro vodní ptactvo a živočichy, říká vedoucí úseku lesů zeleně a vodního hospodářství ze správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
3: I by měl vzniknout takový mokřad, který bude při kraji lesa na Ostende a měl by to být potom i takové místo edukativní.

0: pro školy a i pro veřejnost, že tady uvidí jako mokřad.
1: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči je budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. V rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech sídlí v prostorách hotelu Thermal opět zdravotníci Karlovarské nemocnice. Dvoučlenný tým poskytne návštěvníkům přehlídky v případě potřeby první pomoc, říká mluvčí nemocnice Markéta Simgerová.
2: Kdyby tady byl někdo, kdo má nějaké těžší zranění, tak samozřejmě se o to okamžitě postarají, a protože tady Karlovarská krajská nemocnice funguje už 5. rokem, tak ti lidi vědí, ta produkce ví, je tady spoustu personálu, to znamená, kdokoliv někoho potká, kdo by si tu péči prostě vyžadoval, tak už vědí tady vlastně před malým sálem k dispozici Medical Point a jsou tam holky.
1: Zdravotnický personál je návštěvníkům k dispozici po celý festival každý den od 8 do 1 hodiny raní. Sport. Fotbalový Artis Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Celek přijal nabídku Ligové fotbalové asociace, která o přijetí informuje v tiskové zprávě. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu může být až polojasno. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a na horách 9 až 6. Zítra ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat, odpoledne bude převážně oblačno, později večer přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 21. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 169 u Dlouhé Vsi na Klatovsku bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři a na dálnici D5 ve směru na Prahu u Chrášťana se stala dopravní nehoda. Pravý pruh je neprůjezdný a tvoří se několika kilometrové kolony. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Páteční vysílání na Českém rozhlase Plzeň pěkně pluje dál a léto je v plném proudu. Počasí láká do přírody, ale neopatrnost vám může přinést zdravotní problémy. Záchranáři na Šumavě museli v uplynulých dnech ošetřit 3 turisty po ušknutí zmíjí. Regionální stopař Jiří Trnka nám řekne, co dělat a jak se zachovat. Tak si počkejte společně s Karlem Gottem. A my vám přejeme příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Fakt je čas,

0: Na Českém rozhlase Plzeň byl Pavel Bobek. Pokud nás posloucháte v autě, tak přejeme šťastnou cestu a po další písničce pro nás bude mít další tip na návštěvu jednoho z našich zámků František Kinský.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Šumavské lesy zažívají s příchodem prázdnin obrovský nápor výletníků. Spolu s teplým počasím však v regionu roste také aktivita jedovatých zmí obecných. Že se rodinný výlet může změnit v drama během několika vteřin, potvrzují i nedávné případy ušknutí turistů. Jak se v hustě zalidněné přírodě chovat bezpečně a čeho se vyvarovat, tak to zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka. Pěkné odpoledne, vítej.
2: Přeji krásné odpoledne. Letní sezóna je tu, je v plném proudu a Šumava doslova praská ve švech. Tisíce lidí vyrážejí na hřebeny i do lesů za odpočinkem, jenže s hustotou turistů roste taktéž riziko nečekaných setkání. Záchranná služba aktuálně varuje před podceněním rizik spojených s výskytem zmije obecné. Poslední případ záchrany turisty, kterého jedovatý had uštkl přímo na lesní cestce, ukazuje, že zvýšená opatření je na místě. Zmije sice na člověka neútočí bezdůvodně a raději zvolí ústup, pokud však na ní nechtěně šlápneme v trávě nebo ji překvapíme při vyhřívání na kamenech, zaútočí v sebeobraně. Klíčem k bezpečnému návratu domů je pevná obuv, zachování klidu, také pozornost při chůzi mimo upravené cesty, no a v případě ušknutí při volání pomoci nepanikařit, postižené místo nezaškrcovat, také nevysávejte, jak známe z amerických filmů, a nechte pracovat profesionály. Číslo na horskou službu je 1210 a na záchranku 155.
0: Jaká je ta nejdůležitější zásada, pokud na zmii v lese narazíme tváří v tvář?
2: Hlavně zachovat klid a dopřát hadovi prostor k ústupu. Zmije nikdy neutočí jako první, brání se jen při bezprostředním ohrožení. Stačí udělat pár kroků zpět a nechat jí v klidu odplasit.
0: Jiří Trnka nám osvěžil paměti, jak se zachovat, když přijdeme v přírodě do styku se zmí. Jirko, díky a pěkný víkend.
2: Krásný den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, který vám dělá společnost v pátek odpoledne a pokud rádi navštěvujete zámky, určitě jste si oblíbili i naše zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků, navíc můžete každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď vydáváme na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku, zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Sylvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc. Má to svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chtěli byste být aspoň na chvilku dospělí?
1: Možná jo, abych si to zkusila.
2: Já jo, abych se mohla koukat na horory.
3: Já ne, protože jsem ráda, že jsem takhle malá.
4: Ani náhodou.
5: Já bych sem chtěl být ještě menší, než jsem teďkonc, protože to bych se víc užil.
6: No já bych sem se chtěl stát velkým, protože aby jsem už mohl pracovat a aspoň začít jako velký chlap.
7: Ahoj, rádio!
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň, kde jsme hráli kapelu Duran Duran a my se zastavíme i na severním Plzeňsku. Obyvatele Letců mají léta za humny gigantickou skládku průmyslového a komunálního odpadu města Plzně z dob socialismu. S tím se naučili žít. Nelíbí se jim ale aktuální nápad soukromého investora třídit a drtit tu stavební odpad. Mají strach, že se chemikálie ve skládce dají do pohybu a zamoří zdroje pitné vody. Podrobnosti po písničce.

0: Lidé v Letcích na severním Plzeňsku se bojí, že přijdou o zdroj pitné vody. Žijou v sousedství vytěženého kaolinového lomu, kam až do roku 1989 vyváželo město Plzeň veškerý komunální i průmyslový odpad, včetně nebezpečných chemikálií. Bývalá průmyslová skládka je od 90. let zakonzervovaná. Teď se objevil soukromý investor, který chce nad ní drtit stavební odpad. Vliv záměru na životní prostředí aktuálně posuzuje plzeňské hejtmanství v rámci procesu EIA.
1: Bojím se o tu vodu,
2: říká Jarmila Kubíková. Strach o vodu mají i další obyvatelé Letců, třeba Richard Gabriel.
3: Bereme vodu z vlastní studny, bojíme se, že už nebude pitná ani užitková.
2: Půl kilometru od chystaného záměru a bývalé skládky v Letcích u Plzně je také zoopark Vlasta Urbánková.
1: Máme strach z kontaminace spodních vod.
2: K záměru vybudovat na pozemku průmyslové skládky recyklační centrum na stavební drť se mohli kromě občanů obce Letce vyjádřit na veřejném projednání. Také další majitelé sousedních pozemků, jako třeba Luděk Sláma z rekreační lokality Rozhledny Krkavec.
4: Investor zmínil, že když máme obavy a došlo by ke znehodnocení našich zdrojů pitné vody, takže případnou škodu máme vymáhat na město Plzni.
5: Neustálá bagatelizace ze strany investora.
2: Popisuje atmosféru veřejného projednávání v rámci procesu vlivu na životní prostředí EIA na krajském úřadě nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Že bude stavět centrum na staré ekologické zátěži a může hrozit kontaminace vod podzemních.
6: Spodní vody řeší vlastně bývalá skládka,
2: tvrdí spolumajitel plánovaného recyklačního centra Daniel Fikerle.
6: Jsou to staré ekologické zátěže a to jde za státem a za stávajícím majitelem té skládky. To znamená město Plzeň.
7: Takže vy jako budoucí tam firma, která bude recyklovat, bude vytvářet nějaké vibrace a tak dále, tak se neobáváte, že byste třeba narušili podloží té skládky?
6: Neobáváme se.
8: Ta skládka je města Plzně, ještě za socialismu, byl to tady odpad produkovaný z města.
2: Náměstek primátora města Plzně pro životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
8: Před 15 lety soud určil městu odpovědnost za tu skládku a posudek určil, že není nutnost tou skládkou v podstatě nic dělat, máme zachovat ten současný stav.
2: Tedy zakonzervovat a monitorovat.
8: Teď se tady ozývají hrozby, jestli ten stavební záměr něco na tom nezmění. Proces EIA běží a ten určitě i tato rizika posoudí. Ve chvíli, kdybychom se jako město cítili ohroženi a měli by nám z toho plynou další náklady, pak bychom to určitě jako město odmítali.
9: Město Plzeň napřímo osloveno nebylo a nebude.
2: Tisková mluvčí krajského úřadu Plzeňského kraje Natálie Vajnarová.
9: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání.
2: Stanovisko EIA k chystanému záměru v Letcích by mělo být známé do několika měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recepty, který se v roce 2020 ocitl na druhém místě podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti prozradíme na Českém rozhlase Plzeň ještě do 16. hodiny.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic recept ze druhého místa roku 2020. Cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak se mu vlastně letos peče v pochoutkovém roce?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje. Nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No... Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: Je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem je válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Trubičky jsou krásné a cukrář Vojtěch Vrtiška je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později taky na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Věděli jste, že obec Kornatice na Rokycansku se chlubí nezvykle vysokým počtem rybníků ve svém okolí? Kábov, Oužlabák, Neslívák, Pilařák, Veský nebo Mydna. To jsou názvy některých z nich. Například Březničák je evropsky významnou přírodní lokalitou díky výskytu čolka velkého.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Platba kartou v zahraničí může způsobit zbytečné poplatky, varuje předtím Česká bankovní asociace. V plzeňské nemocnici zůstává parašutista zraněný při seskoku v Rokycanech. Mistři řemesel se zítra představí ve skanzenu v Chanovicích na Klatovsku. V sobotu bude skoro jasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Česká bankovní asociace varuje před nevýhodným převodem měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, řekne za Komerční banku Lucie Laixnerová.
2: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Jeden ze čtyř parašutistů, kteří se zranili 21. června při hromadném tandemovém seskoku v Rokycanech, zůstává v plzeňské fakultní nemocnici. Informovala o tom mluvčí nemocnice Gabriela Liborová. Podrobnosti o zdravotním stavu pacienta neřekla, neuvedla ani zda jde o muže nebo ženu. Policie událost vyšetřuje jako podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. V případu nebyl nikdo obviněn, řekl to rokycanský policejní mluvčí Ondřej Hodan. Policisté čekají mimo jiné na vyjádření odborníků z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Tradičně rukodělné výrobky, občerstvení i kulturní program nabídne zítra v Chanovicích na Klatovsku tradiční den řemesel. Program 22. ročníku se bude odehrávat ve skanzenu i v areálu zámku od 10 do 17 hodin. Zájemci mohou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky, říká kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík.
3: Namátkou uvedu kováře, tkalce, řezbáře, košíkáře, šperkaře, truhlaře a tak dále. A v případě, že návštěvníci budou mít zájem si řemeslo vyzkoušet, tak ať se nebojí oslovit řemeslníky, kteří jim poskytnou nějaký takový informační servis a popřípadě je zaučí do základu daného

0: řemesla. Sport.
1: Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa. Počasí. V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat, odpoledne očekáváme převážně oblačno, později večer přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 21. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dopravní nehodu dejte pozor na silnici 3. třídy v Plzni vedoucí z Bolevce na Záluží a 2 osobní auta bourala v ulici Dobřanská v Chotěšově na jižním Plzeňsku. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humor Jáda.
4: Další Gedální před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
5: Krásné odpoledne všem.
4: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
5: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
4: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
5: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
4: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humor Jáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wendemerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kde by něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zmála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečních řečí.
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo půjčit knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych to vám ji zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Jo, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl, že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
7: Jak tiše žil,
13: tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
9: exemplář. Ano, já vám kde to přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem. Že?
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Zase to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
6: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala, jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
6: no, někde. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydám.
6: A pak to vydáme.
3: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Moriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí a on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku.
1: No
2: říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: Já
2: ho přemluvám, ať píše, ať napíše jo. O svým životě.
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. Vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Já, pano, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech. A v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malý. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli 4 chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl v černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Nějak socha, ano, a vyprávěl.
2: I si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01104 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až po pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. A chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to kořeň, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažáste, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo, balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažáste, vy nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tamhle ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažáste, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jím, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, I bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Ona
6: ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no, tak to pak řeknu. Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, Smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme královské město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer. Zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenil, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty proti měli začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Tachovu chybí lékaři. Novému pediatrovi nabízí tamní radnice milion korun, ordinaci a byt. Policie chystá po dobu festivalu v Karlových Varech rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zítra bude skoro jasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Chybí obvodní nebo děčtí lékaři a zubaři. Radnice proto i letos schválila pobídkový program. Jehož cílem je motivovat lékaře k příchodu do města nebo rozšíření služeb. Podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
3: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích, a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
2: Lékařům může město Tachov zajistit kromě ordinace také služební byt nebo místo ve škole a školce pro děti. Další finanční bonus získá lékař od pojišťoven a Plzeňského kraje. Kříči na severním Plzeňsku pokračuje přístavba základní školy. Náklady jsou zhruba 14 milionů korun, z toho většinu pokryje evropská dotace. V současnosti je hotová hrubá stavba, rozvody elektřiny a podlahové topení. Hotovo má být do konce letošního roku, říká zástupkyně ředitelky základní školy Pivoňka Žaneta Vojtíšková-Fleknová.
4: V prostorách prvního stupně budujeme přístavbu, kde budou odborné učebny pro celou školu. Je to vlastně přízemí a podkroví, vzniknou nám tady tři zcela nové učebny, dole bude badatelsko-přírodovědná učebna a nahoře bude jedna jazyková učebna a jedna učebna specializovaná na výpočetní techniku IT.
2: Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě a ochranu majetku. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi. Při dnešním zahájení a ukončení bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Na webu o tom informuje policejní mluvčí Kateřina Pešková. Mezinárodní filmový festival začíná dnes a potrvá do 11. července. Státní zástupce podal obžalobu na tři lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamila Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Dráhy už dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Sport. Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestupující

0: vystoupila. Matěj Turek řekl ČTK, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud. Pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
1: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
2: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti přibývat, odpoledne bude převážně oblačno, později večer přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 21. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 180 u Nýřana na severním Plzeňsku bouralo nákladní auto s osobním, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Začal den v kraji a celá hodina bude nabitá informacemi. Mimo jiné bude řeč o plzeňské hokejistce Anetě Paroubkové, která se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny. Krátký rozhovor s ní nabídneme kolem 6:15.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: O první písničku se postará Valdemar Matuška a řidičům přejeme šťastnou cestu. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

běžně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Je pátek 3. července a vše, co se stalo v našem kraji, ví Štěpánka Zíková. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Z centra Plzně zmizely v uplynulých dnech další velkoformátové reklamní plachty. Zakrývaly fasády i okna několika patrových domů. Od července je taková reklama zakázaná, a to na základě nařízení, které schválilo vedení města. Důvody vysvětlí Jaroslav Holler z útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
3: Vizuální smog nebo přílišné zahlcení vizuálními informacemi způsobuje stres a prostě vytváří zátěž pro uživatele veřejného prostoru.
2: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce mohou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj. Pokračuje náměstek primátora Aleš Tolar z hnutí STAN.
4: Před 15 lety soud určil městu odpovědnost za tu skládku a posudek určil, že není nutno s tou skládkou v podstatě nic dělat. Ve chvíli, kdybychom se jako město cítili ohroženi a měli by nám z toho plynout další náklady, pak bychom to určitě jako město odmítali.
2: K tématu se dozvíte více z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Plzeň zvýší od září počet městských strážníků o 15, bude jich mít tak 287. Město posílí letošní peníze na platy a odvody strážníků o 5% na 297 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě, uvedl to po schválení radou města radní Tomáš Kotoras pro Plzeň. Ulice Na Roudné v Plzni bude od 7. července uzavřena pro individuální dopravu. Čeká ji rozsáhlá rekonstrukce. Autobusy veřejné dopravy ulicí projedou, zachovaná zůstane i zastávka v Ráji. Oficiální objízdná trasa stanovena není. Upozornění na uzavření ulice jsou ale umístěna na několika místech, tak aby si řidiči včas mohli vybrat náhradní trasu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Štěpánka už o tom mluvila v přehledu. Z centra Plzně zmizely další velkoformátové reklamní plachty a my se tématu budeme věnovat už za pár minut.

0: Václav Neckář byl na Českém rozhlase Plzeň. Jedna po druhé mizely v uplynulých dnech z fasád domů v centru Plzně velkoformátové reklamní plachty. Ty někdy zakrývaly několikapatrové budovy nebo celé řady oken. Takovou reklamu vedení Plzně v rámci boje s vizuálním smogem od nového roku zakázalo. Na odstranění poutačů ponechalo ale půlroční přechodnou lhůtu, která vypršela na konci června, tedy tohle úterý.
1: Tady v sadech 35. bylo na fasádách několik reklamních plachet. Některé tu byly do poslední chvíle toho přechodného období. Zmizely teprve na začátku tohoto týdne. Teď jsou pryč.
2: Jsou pryč a to je dobře, ale...
1: Paní Božena.
2: Mně se to nelíbilo. Jsem si i říkala, chudácí lidi, co tam bydlí.
1: No a na tramvaj tady čeká také Richard.
3: Vy tam z těch oken nemohli vidět ven, ne? Přes ty reklamy.
1: To nevím, já tam nebyl nikdy. Vyhláška určila, kde a jaká reklama být nemá a kde naopak být může. Narovnala i podmínky pro inzerci ve veřejném prostoru, jehož uživatele chrání před přemírou vizuálních vjemů.
4: Prostě byla tam jednoduchá snaha kultivovat veřejný prostor.
1: Dodává technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Jak se to podařilo?
4: Myslím si, že jsme na správné cestě, ale je tady spousta i maličkostí, kdy ten náš manuál požaduje omezení těch polepů i označování provozoven.
1: Tady v sadech 35. zůstanou ještě několik let i obrovské obrazovky, povolené podle stavebního zákona. Někde v centru ale zůstaly i ty velké reklamní plachty na fasádách. Porušují něco, kdo to posoudí?
4: Teď už to má na starost živnostenský úřad.
5: Občané mohou sami podávat podněty přímo na krajský živnostenský úřad nebo na útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
1: Radí mluvčí plzeňského hejtmanství Kateřina Dobrovolná a vysvětluje, co s podnětem udělá krajský živnostenský úřad.
5: Prověří, zda se jedná o reklamu nebo o obchodní sdělení, které nepodléhá nařízení o šíření reklamy ve veřejném prostoru. Do ulic ale také vyrážejí přímo samotní zaměstnanci úřadu, aby kontrolovali dané nařízení.
1: Pokud úřady zjistí porušování vyhlášky, bude možné uložit až 2 milionovou sankci. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, je pátek 3. července a před sebou máme prodloužený víkend.
1: Počasí.
0: Na telefonu už zdravíme meteorologa Tomáše Vejvodu, zdravím na Mikulku, pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jaká bude noc a zítřek?
2: Tak noc bude jen s minimem oblačnosti, očekáváme jasno nebo skoro jasno. Večer a opět k ránu může být i polojasná obloha a nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 11 do 8 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou od 9 do 6 stupňů. A co se týče zítřejšího dne, tak zítra v ranních hodinách očekáváme ještě většinou skoro jasnou až polojasnou oblohu. Během dne však začne oblačnosti postupně přibývat, ale odpoledne bude již převažovat oblačno. Později večer, zejména na severu kraje, může být až skoro zataženo. A ty teploty budou podobné těm dnešním, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia.
0: Tak přehánky zítra žádné nebudou?
2: Zítra se přehánky neočekávají, maximálně pak později večer někde na severu kraje. Dobře. Ale to jen s malou pravděpodobností.
0: Prosím, jenom v krátkosti, můžete se podívat na neděli a pondělí?
2: Tak co se týče neděle, tak tam ta bude už ve znamení zvětšené oblačnosti, bude převážně velká oblačnost a od severozápadu se přidají i četné přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka a ta maxima se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia a velmi podobný charakter počasí bude mít i pondělí, kde čekáme velkou oblačnost a opět mu se čekají přehánky, takže v neděli a v pondělí pak musíme počítat s občasnými srážkami.
0: To byl z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni meteorolog Tomáš Vejvoda. My vám moc krát děkujeme za informace a mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Jazz。
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Víte, kolik obcí se jménem Všeruby máme u nás v kraji? Máme hned dvoje Všeruby. Jedny na Domažlicku a druhé jsou na severním Plzeňsku. A právě tam se s naším vysíláním podíváme, protože obec získala titul Vesnice roku Plzeňského kraje. Pěkný den.
2: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Richard Marx byl součástí Dne v kraji na Českém rozhlase Plzeň. Vesnicí roku 2026 se v plzeňském kraji staly všeruby na severním Plzeňsku. Obec vyhrála díky péči o veřejný prostor, krajinu, spolkový život i udržování tradic. Víc nám ovšem pověděl v dnešním dopoledním vysílání starosta všerub Václav Červenka, který byl hostem Ivy Kokešové.
1: Obec všeruby na severním Plzeňsku oslavila mimořádný úspěch. V jubilejním 30. ročníku soutěže získala titul Vesnice roku 2026 Plzeňského kraje a postoupila do celostátního kola. O tom, co ocenění předcházelo, co pro obec znamená a jaké plány mají všeruby do budoucna, si teď budeme povídat se starostou panem Václavem Červenkou. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane starosto, pojďme začít trošičku o vaší obci, kde přesně ji najdeme, kolik máte obyvatel, jaké máte místní části.
2: Město Všeruby se nachází na sever od Plzně. Vlastně jsme od asi 10 km od Plzně ve směru jako na Karlovy Vary. Máme 1700 obyvatel, myslím, že kolem 25 km čtverečních rozlohu. A vlastně kromě Všerub ještě máme na starost 6 malinkých vesniček. Kokořov, Radimovice, Klenovice, Popovice, Chrančovice a Chrástov.
1: Možná, že posluchači vědí, že jsou ještě jedny všeruby v plzeňském kraji. Jsou na Domažlicku. Pletou si vás lidé s touto druhou obcí?
2: Pletou. Občas nám přijde pošta nebo mi přijde nějaký mail, takže obratem posílám na všeruby u Kdyně.
1: S jakými pocity a za jakých okolností jste se dozvěděl, že jste vyhráli vesnici roku plzeňského kraje?
2: No, bylo to takový zajímavý a silý. My jsme vlastně teda v úterý, teď už nevím přesně, jestli to bylo 29. května, tak u nás byla komise, všechno proběhlo, co jsme měli připravený, ukázali jsme, komise odjela, pak jsme věděli, že vlastně ve středu druhý den ještě pár obcí budou projíždět, tam bude probíhat ta prezentace, no a najednou mi ve středu odpoledne kolem 4. hodiny volala paní z komise, že mají nějaký problém, že jsme nepodepsali nějaký formulář, že nám chybí a že bez toho vlastně nemůžu zahájit to hodnocení, a že jestli bych byl tak hodnej a přijel jsem na kraj a podepsal jsem tam ten protokol, aby mohli prostě pokračovat v té své činnosti. Přijel jsem na kraj, tam jsem podepsal papíry, odcházím a paní Salcmanová mi říká, pane starosto, vůbec nikam nechoďte, my jsme vás sem vylákali a my vám chceme říct, že jste to vyhráli.
1: Už jste to oslavili, předpokládám.
2: Už jsme to oslavili, už i dvakrát.
1: Dvakrát jste to oslavili. Už několikrát tady padlo, pane starosto, že všeruby jsou město. A vy jste vyhráli titul Vesnice roku Plzeňského kraje. Trošičku tam cítíme možná nějaký rozpor a měli bychom to posluchačům vysvětlit.
2: Ale vlastně o to vychází z pravidel a z podstaty té soutěže, kde vlastně je uvedeno, že soutěže se můžou zúčastnit obce, města s počtem obyvatel do 7,5 tisíce a který má jako venkovský charakter.
0: Celý rozhovor se starostou Všerub Václavem Červenkou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Obyvatelé Lecu na severním Plzeňsku mají léta za humny gigantickou skládku průmyslového a komunálního odpadu města Plzně z dob socialismu. S tím se už naučili žít. Nelíbí se jim ale aktuální nápad soukromého investora třídit a drtit tu stavební odpad. Mají strach, že se chemikálie ve skládce dají do pohybu a zamoří zdroje pitné vody. Nejdřív ale nabízím kapelu BSP.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Baláš, Střihavka a Pavlíček byli na Českém rozhlase Plzeň. Lidé v Letcích na severu Plzeňska se bojí, že přijdou o zdroj pitné vody. Žijí v sousedství vytěženého kaolinového lomu, kam až do roku 1989 vyváželo město Plzeň veškerý komunální i průmyslový odpad, včetně nebezpečných chemikálií. Bývalá průmyslová skládka je od 90. let zakonzervovaná. Teď se objevil soukromý investor, který chce nad ní drtit stavební odpad. Vliv záměru na životní prostředí aktuálně posuzuje plzeňské hejtmanství v rámci procesu EIA.
1: Bojím se o tu vodu,
2: říká Jarmila Kubíková. Strach o vodu mají i další obyvatelé Letců, třeba Richard Gabriel.
3: Bereme vodu z vlastní studny, bojíme se, že už nebude pitná ani užitková.
2: Půl kilometru od chystaného záměru a bývalé skládky v Letcích u Plzně je zoopark Vlasta Urbánková.
1: Tady máme citlivá zvířata, máme strach z kontaminace spodních vod.
2: K záměru vybudovat na pozemku průmyslové skládky recyklační centrum na stavební drť se mohli na veřejném projednávání vyjádřit také další majitelé sousedních pozemků, jako třeba Luděk Sláma z rekreační lokality Rozhledny Krkavec.
4: Investor zmínil, že když máme obavy a došlo by ke znehodnocení našich zdrojů pitné vody, takže případnou škodu máme vymáhat na město Plzni.
5: Neustálá bagatelizace ze strany investora.
2: Popisuje atmosféru veřejného projednávání na krajském úřadě nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Bude stavět recyklační centrum na staré ekologické zátěži a může rozlit kontaminace vod podzemních.
6: Spodní vody řeší vlastně bývalá skládka,
2: tvrdí spolumajitel plánovaného recyklačního centra Daniel Fikerle.
6: Jsou to staré ekologické zátěže a to jde za státem a za stávajícím majitelem té skládky. To znamená město Plzeň.
7: Ta skládka je města Plzně, vznikla ještě za socialismu, byl to tady odpad produkovaný z města.
2: Náměstek primátora města Plzně pro životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
7: Před 15 lety soud určil městu odpovědnost za tu skládku a posudek určil, že není nutnost s skládkou v podstatě nic dělat, máme zachovat ten současný stav.
2: Tedy zakonzervovat a monitorovat.
7: Teď se tady ozývají hrozby, jestli ten stavební záměr něco na tom nezmění. Ve chvíli, kdybychom se jako město cítili ohroženi a měli by nám z toho plynout další náklady, pak bychom tu určitě jako město odmítali.
2: Dodává Tolar. Stanovisko EIA k chystanému záměru v Letcích by mělo být známé do několika měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 18-letá hokejistka Aneta Paroubková byla vyhlášena nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny. V ní nastupovala v Zámoří za celek Purcell Academy a s českou osmnáctkou vybojovala bronz na světovém šampionátu. Plzeňskou hráčku pozval k mikrofonu reporter Vladislav Janouškovec.
1: Aneta Paroubková má za sebou příjemnou tečku za vydařenou sezónou. Stala jste se nejlepší českou juniorkou minulého roku, minulé sezony. Bylo to pro vás překvapení, že jste si převzala na gala večeru tohle ocenění?
2: Tak určitě to bylo velký překvapení. Dřív tady ta kategorie vůbec nebyla, takže když mi předem paní Sadělová zavolala, tak jsem byla překvapená a moc ráda. Byla jsem moc vděčná za to, že mi tu příležitost trenéři dali a byla to super zkušenost vidět se tam se skvělýma lidma a převzít tohle ocenění.
1: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
2: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohli.
1: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou osmnáctkou, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
2: Tak teď to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasné tři roky, co jsem strávila v osmnáctce. A každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí. A tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
1: Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
4: Medicine man!

0: vámi je Český rozhlas Plzeň a nám už zbývá pouze pohled na zítřejší vysílání. Zítra nám Roman Stupka v rubrice Slovíčkaření vysvětlí, co znamená výraz Je mi to putna. Pozveme vás taky do Karlových Varů na filmový festival, který se po dnešním zahájení dostává do obrátek, a také si připomeneme jedno hudební výročí. Hvězdy hity legendy se budou věnovat kalifornské skupině Beach Boys. Do celé nás dovede Diana Ross, no a pak už budou na řadě další zprávy. Richard Jendovský vám přeje pěkný večer a taky víkend.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň a Plzeňský kraj postaví nový hospic. Většinu investic ponese kraj. Prodej nových osobních aut za letošní půlrok vzrostl o skoro 6%. Zítra bude skoro jasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj pokračuje v přípravách na stavbu nové budovy hospice v okrajovém plzeňském obvodu Malesice. Náklady odhaduje na 300 až 350 milionů korun. Plzeň na stavbu vyčlenila skoro hektarový pozemek a prozatím přislíbila 50 milionů. Zbytek dodá kraj, potvrzuje náměstek hejtmana pro investice Tomáš Soukup z hnutí ANO.
2: Architektskou soutěž bychom rádi vyhlásili ve třetím kvartálu tohoto roku. Předpokládáme, že cirka nějakých 9 měsíců, možná až rok by se projektovalo a v roce 2027 bychom rádi požádali o stavební povolení. V roce 2028, v roce 2029 by se stavělo a byli bychom rádi, kdybychom mohli co nejdříve nový hospic otevřít.
1: Žáci z Plzeňského kraje se zapojili do projektu Recyklohraní. V Plzeňském kraji vyhrála mateřská a základní škola Merklín. Žáci z jednotlivých krajů soutěžili po celý rok v ekologické hře. Body získávali plněním environmentálních úkolů. Sbírali například staré mobily a baterie nebo uklízeli přírodu. Podle vedoucích projektu Recyklohraní pomáhají praktické aktivity dětem lépe pochopit souvislosti. Více doplňuje mluvčí Recyklohraní Jana Čechová.
3: Tři nejaktivnější školy v každém kraji získávají od Recyklohraní 5000 korun na exkurzi, která je zaměřená na ochranu životního prostředí a na odpovědné hospodaření ze zdroji. Děti tak mohou nahlídnout do míst, kde se například zpracovávají odpady, hospodaří s vodou a nebo se vyrábí energie.
1: V Plzeňském kraji se do Recyklohraní zapojilo 59 mateřských, základních a středních škol. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle Svazu stoupá také poptávka po autech s alternativním pohonem. Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude i větrno.
4: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
4: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
1: Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. 41-letý britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu. Pak se vážně zranil při pádu v tréninku. Před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti přibývat, odpoledne bude převážně oblačno, později večer přechodně skoro

0: zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Nové Vsi na jižním Plzeňsku pozor na porouchané auto a na silnici u obce Nezdice na Šumavě na Klatovsku bouralo osobní auto s motorkou, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
2: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. V dnešním pořadu Muziky, muziky otevíráme cyklus půlhodinovek s dechovkou pod názvem Šumavské noty. Postupně uslyšíte jedenkrát za měsíc moje úpravy lidových písniček, které jsem zpracoval v letech 1975 až 2016. Tyto písničky jsem si zapsal nebo naučil například od babičky, maminky, od kamarádů, nebo jsem je slyšel v křištínské hospodě. Pan Václav Mugrauer mě nahrál na heligonku velkou část repertoáru své legendární dechovky. Jako student konzervatoře jsem vystupoval na šumavských bálech a tam se hrály samozřejmě bez not takzvaně z koule také lidové písničky ze Šumavy. Proto Šumavské noty. Příjemný poslech vám přeje Antonín Bulka.

Polku Bělonké děvčátko plné krásy zaspíval pěvecký kvartet Gerta Ledinská, Jana Kopřivová, Jiří Langmajer a Jiří Bárta. Hrála pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka. Ta bude doprovázet zpěváky celým dnešním pořadem. Pokračujeme písničkou Až já povandruju z Plzně do Budějic, která zřejmě vznikla mezi vandrujícími tovaryši za CK Rakouska. Připomněla mě mé mládí, když jsem byl angažován jako trumpetista v orchestru Jihočeské opery a v plzeňském rozhlasovém orchestru a rok jsem trávil volný čas v autě mezi Plzní a Českými Budějovicemi.

Jiří Dinebír a Karel Kučera byli kmenoví zpěváci Lesanky. Zaspívají lidovou píseň Tu jednou v podvečír. Tato písnička pochází z česko-bavorského Pomezí. Typický znak lidových písniček z tohoto kraje je střídání dvoudobého a třídobého taktu.

Ze stejné oblasti centrální Šumavy je i Valčík přišli do háječku, sedli na lavičku. Tato písnička se hraje i v Bavorsku s malými změnami ve vedení melodie. Její název je Lustige ist Zigeuner Leben, veselý je cikánský život.

Lidový Valčík vícekrát nepůjdu k studánce pro vodu má svůj původ na Prchaticku. Slesankou ji naspívali Dana Pospíšilová a Milada Peštová. Pro zajímavost uvádím, že maminkou Milady byla známá zpěvačka folklorních písní 60. let Milada Peštová.

Písničku v toncikánském rozmaru jsem poprvé slyšel zpívat v dvoučtvrťovém taktu. Nějak se mě veselé pojetí této písničky nezdálo, a proto jsem ji upravil jako valčíkovou píseň. A když se v ní zpívá o dudách, tak si v nahrávce zahraje i dudák Zdeněk Bláha. Zpívá Jiří Lankmajer.

Závěr dnešního pořadu Muziky muziky, ve kterém jsme představili pilotní díl cyklu půlhodinovek lidových písniček s dechovkou pod názvem Šumavské noty a který bude pokračovat v pořadu Muziky muziky jedenkrát za měsíc, Polce Tykřenovský Luka. Naslyšenou za 14 dní ve stejný čas na stanici Český rozhlas Plzeň v pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špaličku lidových písní. Dnes ho věnujeme zajímavému hudebnímu nástroji, který dříve býval i součástí lidových muzik, než tak trochu upadl v zapomnění, což je velká škoda. Řeč je o harfě, respektive lidové háčkové harfě. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Žebro, žebrák, drnkadlo, harfička. I tak se říkalo harfě, tedy drnkacímu mnohostrunnému nástroji trojúhelníkového tvaru. Jde o nástroj celosvětově rozšířený, známý už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. Nejstarší obrazové doklady v českých zemích pocházejí ze 14. století. Největšího rozšíření se ale harfa dočkala v polovině 17. století, kdy ji někteří výrobci začali opatřovat takzvanými háčky. Těmi bylo možné zkracovat vybrané struny a tím zvýšit její ladění o půl tónu. A právě tato háčková harfa se nejvýrazněji uplatnila v české lidové hudbě.

V dnešním špalíčku lidových písní posloucháme výhradně nahrávky, ve kterých se uplatňuje harfa, krásný nástroj, který býval svého času i součástí českých lidových muzik. Největší zásluhu na jeho rozšíření u nás měl pravděpodobně mechanický harfeník a výrobce harf V. Gall, který se svou rodinou tyto nástroje vyráběl ve velkém od druhé poloviny 18. století. Jako na módní nástroj se na háčkovou harfu krátkou dobu hrálo v době národního obrození v měšťanských salonech, než se opět vrátila do lidového prostředí.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní dnes věnovaný harfám v lidovém prostředí. Lidové harfenictví v českých zemích se od konce 18. století vyvíjelo třemi směry. V prvním případě se harfa stala nedílnou součástí lidových kapel třeba na Chebsku, Brněnsku, ale i Karlovarsku, Klatovsku, v okolí Stříbra, v Podkrkonoší a na Českomoravské Vysočině. Druhou skupinu tvořili harfenici, kteří hráli pouze v místě svého bydliště, nejčastěji v předměstských čtvrtích, v hospodách nebo na ulici, a hráli lidové umělé skladby, třeba zjednodušení Mozartových árií, kramářské písně a podobně. No a nejčastější skupinu tvořili harfenice, kterým harfa sloužila ke krytí jejich hlavních činností, tedy žebrání a prostituci. Šlo většinou o mladá, často nezletilá děvčata z Nechanicka, která se za svým řemeslem vydávala i na několika letou cestu na východ. Dobové zprávy hovoří o jejich ubohém životě v cizině, nemocích a úmrtích.

Ve špalíčku lidových písní dozněly další nahrávky s harfou, které věnujeme dnešní špalíček. Ještě dodejme, že lidoví harfeníci dávali přednost co nejjednodušší hře na nástroj. V souboru jiných nástrojů hráli obligát nebo prostý terciový druhý hlas. Při sólové hře hráli pouze nezdobenou melodii, kterou většinou doprovázeli vlastní zpěv. Na doprovod rozloženými akordy si prý troufali jen málo kteří. Háčková harfa byla postupem času v českých lidových muzikách tak trochu zapomenutá, ale ne úplně. Třeba karlovarský soubor Dileň si nedávno takovou harfu pro svou muziku nechal vyrobit a dokonce už s ní natáčel i v našem studiu. Věřím, že jste si v dnešním špalíčku zvuk tohoto krásného nástroje rádi připomněli a třeba byli příjemně překvapeni tím, že i harfička měla a má své místo v české lidové muzice, ačkoliv se o tom možná příliš neví. Od mikrofonu dnešní folklorní půlhodinky se s vámi loučí a na další setkání se těší Michaela Vondráčková.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do sbírky pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem přispěli lidé přes 2,5 milionu korun. Plzeň na podzim odbahní malý bolevecký rybník. Zítra bude skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zíková. Na letní tábor neodjeli desítky dětí z dětských domovů. Organizátor spolek tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostali zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Někteří ředitelé podávají na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman. Češi už na podporu dětí poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Správci plzeňských městských rybníků odbahní na podzim malý bolevecký rybník. K vyčištění chce město využít sací bagr. Součástí prací bude i vytvarování břehů. Rybník má plochu přes 4 hektary a po odbahnění bude sloužit jako klidová zóna pro vodní ptactvo a živočichy, říká vedoucí úseku lesů zeleně a vodního hospodářství ze správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
2: I by měl vzniknout takový mokřad, který bude při kraji lesa na Ostende a měl by to být potom i takové místo edukativní pro školy a i pro veřejnost, že tady uvidí jako mokřad.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se nezúčastní dnešního slavnostního zahájení Karlovarského filmového festivalu, uvedl to na síti X. Neúčast zdůvodnil tím, že dnešní večer má patřit filmům a organizátorům festivalu a ne politickým sporům nebo konfliktu. Ministr minulý víkend promluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice. Lidé v publiku na něj ale bučili a pískali.
1: Sport.
0: Fotbalista Filip Prepsl přestoupil z Karviné do Plzně. Stoper podepsal s třetím týmem uplynulé ligové sezóny 4letou smlouvu. Viktoria o tom informuje na svém webu. Futsalisté Plzně před novou sezonou oslabují kádr. Do Ústí nad Labem míří kvůli ekonomické situaci západočeského klubu dvojice zkušených reprezentantů Michal Holý a Tomáš Vnuk. Jak se přestup z Interobalu do Rapidu zrodil, popisuje Tomáš Vnuk.
3: S Ústím už jsem mluvil někdy od února, března, kdy věděl prostě, že mi končí smlouva a nikdo z klubu se s námi nebaví a s ostatníma hráčema se vlastně baví, kterým končí smlouva, takže jsme to tak trošku tušili, že bude záležet, jestli se udělá titul nebo neudělá, což vlastně tak dopadlo, že nám to vlastně bylo řečeno, že ty peníze asi tolik nebudou, když se neudělal titul, že prostě nebude Liga mistrů, nebo takový sponzoři. No a vlastně pak se už jenom řešilo, kolik vlastně za nás Ústí dá nebo kolik si Plzeň řekne.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra ráno bude většinou skoro jasno, postupně začne oblačnosti přibývat, odpoledne očekáváme převážně oblačno, později večer přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici u obce Nezdice na Šumavě na Klatovsku bouralo osobní auto s motorkou. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz, ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Kvůli rekonstrukci dálničního křížení v Brně bude dnes v noci uzavřená dálnice D2. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
2: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
3: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
2: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
2: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Řidiči od dnešních 19 hodin do zítřejších 9 ráno neprojedou dálnici D2 v Brně. Silničáři tam totiž zahajují betonáž mostu dálnice D1, který D2 překlenuje. Ve stejný čas dálnici uzavřou i v noci ze soboty na neděli, kdy osadí mostní nosníky. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se snaží uzavírky plánovat v době, kdy očekávají nejmenší provoz.
5: Snažíme se veškeré ty těžké práce, takové té, kdy uzavíráme dopravu nebo zase do toho provozu více dělat o víkendech, nočních hodinách, skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
1: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Situace na silnicích a dálnicích se nám pozvolna uklidňuje. Se zdržením počítejte v tuto chvíli na dálnici D1 z Prahy do Brna před omezením u mostu Šmejkalka. No a zdržíte se také v Brně na D1 před křížením s D2. Část podrobností už jste slyšeli ve zprávách. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Veselé a zdravě.
0: Vesele a zdravě.
6: Tak jsme připraveni do vysílání opět. Patrik Rozehnal.
7: Přemýšlím možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
6: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
7: Kapku, ano.
6: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
7: Netuším.
6: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
7: A?
6: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
7: Ale to dělám, to už dělám.
6: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brýle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli, zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady. A takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: netušili,
0: tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
0: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je
2: většinou
0: to věk, nebo
2: stres,
0: co to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému
2: konkrétnímu? Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium, ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha v soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: je to
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla, pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať děkujeme. Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květin, znám je, znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Aldemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás. Kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den. Tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky. No,
1: se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo,
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: No. To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, no. Že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a
2: dobrý
4: mám
2: den.
4: Na paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano,
4: na
2: ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální

0: Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
1: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
2: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
0: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
3: My parents both make movies.
4: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
0: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Obry objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
5: Počasí.
0: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvěny na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
5: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
5: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Květoslava.
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak by mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: To my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel. A klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonka byla, hubeňonka. 50 kilo, já jsem ji takhle jsem jebral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Ježiš, já si nepamatuju.
5: No, asi od sklepě.
4: Tam byla jenom líbačka.
5: No.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezký, něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde. Krásný.
3: Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale... No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale... No.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan táta taky, ale... A to bych se rozbulel. Fakt byly nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu, že nic s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl, kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nést, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to, to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oma rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Hladíka, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý a... Teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chlípa. Táta říkal, že jo, ten byl dobrý, jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo, s manželem, nebo někdo pomáhá? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal, ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti. A když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok, ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě natáhla ruce. A zase budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé. Musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený. Tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavolali, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a lec, která ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak... Já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objala jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no, ale ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že bude, že jak Míša.
5: A říká mu do dnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohu... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátý přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá, jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka strouhany, ty vonějí všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou do mužata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité. Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn? Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednickej. To je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit. To prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej. On už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jo, já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, proto mě ten oheň mě tahá úplně před, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě, 2, a to mě bavilo. A pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi? Nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v říšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce a on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo, bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo. A tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba
3: no.
4: Kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježiš. Čím jsme se to zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla,
5: no,
3: víš?
5: Jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná dojatý. Asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdyby jsme nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný, a na mě byl vždycky jemný, něžný, no, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy

0: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
1: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti.
0: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
2: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
0: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Sport. Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud. Počasí. Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy, po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
6: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obédia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
3: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum, bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
7: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
7: To jsem já?
2: Vy?
7: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
7: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
8: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
7: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
7: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
7: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
7: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
7: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
7: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
7: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
6: Ano, zcela nezvyklého, v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
7: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
7: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
7: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
7: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
7: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
7: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
7: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
7: Je to můj nevlastní bratr.
9: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
9: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
7: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
7: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
10: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
8: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
9: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
7: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
10: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
7: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
7: Ty mizero, ty vrahu!
10: Zmije, zákeřná zmije.
7: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
10: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
7: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
2: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
2: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
2: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
2: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
8: Ale to není známka, inspektore.
9: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
8: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
2: Conium maculatum memento Socrates.
8: Ano.
2: Co to znamená, pánové?
8: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
8: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
9: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
2: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
9: A Sokratovi.
6: To jest známce Donalda Evense.
5: Na.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no,
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel, jako by řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No, John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka, v mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Zato já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte. Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět. Ano. Takže je to v pořádku. Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo. Ale co je to zase za neřádstvo? Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme... Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná. Nebude to poprvé. No, vidíte? No, prosím, ale dělá se na ní skvrna. Ano, krásná hnědočervená skvrna. Co to má znamenat? Pane Holmesi. To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad... Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeju vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedím, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22.

0: 20 stupňů.
1: Paní Noro, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
0: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Ráztoky, do Trojanovic, Podnoříčí, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bubanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
1: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
0: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin, ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu, my jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
1: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
0: Ano,
1: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
0: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak stařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu, ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
1: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
0: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínáte některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
1: Děkuji.
0: Všem to přeji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mm-hmm. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni, no a jsem mu říkal, aby nikde stál a jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla, já jsem akorát povídal, že jsem krmil krabičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče, jakoby s drobenkou.
0: Mm-hmm. S čím byli ještě? S tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se vším, co babička jakoby tvořila v tom. Mm-hmm. Nebo mamča. Ale v Děčíně, tam naproti nemocnici, tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali, ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Za košily, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si... Něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství. Dědeček měl zahrádku v Huntířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto zábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdějí? Takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mému bráškovi a mamči dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo. Protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby míň. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča jakoby brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně.
1: Krásných 22 let.
0: Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. S klukama chvíli zdrát. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěnýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhodí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Kolinka, že má ráda vůni růží v zahradách o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych plně narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch kravičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst té letí a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v Teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se tam šel sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak fakt, že Solvina je Solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jakože jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky voněla, hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam se si těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě jsem chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, ježiš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Prostě
0: koňský pot, ano. No.
1: Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je to takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo. Vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teď, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se grilluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: pořád.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, voňavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě, to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme nebo jsme obědvali podle toho, kdy jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát vzbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka, omáčky dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jak kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, tak. Dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, no mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do ksovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem.
1: Děkuji.
2: Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka, tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou, při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka. Jsou jiná huba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se zpožděním, to asi bude internetový poslech. No, poslouchám.
1: No, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo zmínil. Počkejte, jestli vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, s bandou kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom, třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůni a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten, někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo, protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny,
1: jo,
0: u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jako by to opekání těch gustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já vám hrozu trébou, já se opomluvám.
0: To je v pořádku, i když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou, nemám jak, mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to precepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka, je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím, jak u vás, ale obecně

0: s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Kolinka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůní koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvy napsaní. Vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuji za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků, takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu. No.
1: Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo, takže To bylo dost navštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občas nějací byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo. A pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, ale pěkně velký, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči. A nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda. To je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat. To jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž, to je...
0: No tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuju za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, teďko se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost a najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívat a tak je to vůně, není to žádný smrad, ale je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšenej, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejradši vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil už jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl jsem týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no. A nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
0: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
1: Jo, jo.
0: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy Sevdoubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapvert, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dál.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebičkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajičky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, holuby. Pardon, že vám do toho vstupuju, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku a maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdný.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrovinky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ještě jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: No taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: To je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900. Za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete. A já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla asi zkovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vyprané, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: Tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bonda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlažní dva baráky. 10 podlažní, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, to bylo cítit, to bylo, prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore. Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, které se říkalo Stařenka a Stařeček, a které jsem s kamarádkou jezdila od útrého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek, a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně, a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do borovicového lesa. A do toho borovicového lesa jsme také chodili. Měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska, a s dětí tam chodili s námi, prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo velkou vůní, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala se hořízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně, a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru, a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv, a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají, a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
2: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tra la la.

S písničkou jedu jako ptáček, hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne. Ha ha ha!

0: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
1: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
2: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
3: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
1: No, líbila se mi. Moc.
2: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. Kdepak, to jsem nemohl.
5: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
2: Ale dí, jak ty se zbál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte. Já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
2: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kverute. Kdepak, já mám teď vážně strach.
2: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
2: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
0: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu, kdy si mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
6: Jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
7: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
8: Kdo vám tohle říkal?
7: Tam, přece jeho šofér.
8: Ministru?
7: Ano.
8: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
9: Soudru řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
10: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
10: Ale já...
12: Jak čas práci, soudru řediteli.
10: Čas práci.
12: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
10: Slyšíte? Tak soudruzi, lohu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
11: Vy tajnostkáři.
10: Já přesto připomínám.
12: Naschledanou.
11: Naschledanou.
10: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: dobrý chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Ten, kdo se nechová jak v chrámu páně, nesmí v něm vůbec zůstávat. Jako by zakletý dům

domě v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí vám.

Scooby-Doo, ten skvítu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zále,

0: Снябеду танцкриту вирушила.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapy, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co tím myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej
3: no.
4: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal.
4: Tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo.
4: Jo, tak.
7: A teď pozor. Co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte. Teď si vzpomínám. Na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře. To jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Doolittlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Windsorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
10: Sakryš. To je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
10: Tak nevím, co myslíš, drahoš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
11: Obětuj dámu.
10: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
12: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
10: Ale teď.
11: Jsem počestná žena.
10: To jo.
11: V sobotu nemohu?
10: Tak to ne.
11: Snad v pondělí odpoledne.
10: A jo, ono by to šlo.
11: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
10: Tak to jo. No vidíš, jak to jde.
13: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
10: No tak co děláte, člověk?
13: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady prosím pěkně volné místečko.
11: Ano, že tady máme volné.
13: Děkuji vám.
10: Ale to je po partii.
13: Děkuji vám.
10: Uložte figurky.
11: Ano.
10: Tady budete mít místečko, habaděj.
13: Děkuji vám.
10: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
11: Ano.
10: Bude se balit. Pane Vrtní.
14: Prosím.
10: Platím, nebo se ztratím.
14: Jsem tady, prosím. Pane. Tak vám 4 pívečka, prosím.
10: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
11: Ale to ještě nepodali se, tady vůbec v žádném případě se tady chceme vůbec jít.
10: Promiň tě, laskavě, ale já
11: vůbec vám pozor na tady.
15: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tadyhle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
11: Ale co by se právě dělat, co budu
15: dělat, co budu dělat, co budu dělat, co
11: budu dělat, co budu dělat, co budu dělat, co budu dělat, co
10: budu dělat, co budu Prosím, podívejte, tadyhle, v sobotu nemůžu, snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt, opatrný, kolka, ty škrábeš to jednou. Opatrný, ten blbec vedle je můj muž a dvě piva, žádný štyr. Tohle je můj tácek, to psala moje žena. Ten blbec, vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné, jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No, ne?
15: Teď mě to došlo. Co mě to dělá? Co to si dělá?
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
16: Paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
17: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
16: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
17: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
16: No, abyste ve byla taková boubelka.
18: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
16: Pane Medrindáček.
18: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy smototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Schopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Pojď. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: Není špatné.
2: Je vidět, že tomu rozumíte.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to máš, fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
8: Dobrý den!
7: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
7: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro. Kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
7: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe. Musí
8: a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
7: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
7: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Ano.
7: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tady je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
7: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
7: Co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
7: No, samozřejmě, přece nemluvím blbě.
8: Ach, ty můj.
10: Já jako víš, mi jsem řekla ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Vzduch.
7: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
7: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
7: Ach, ty můj.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
7: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní od Ignáce z kázání. Vždy, když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

0: chlapci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká. Střeli, když přeuvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhli dolů po schodech. Hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu trounu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No, to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
3: Česné. Tak jste neviděli, že to berou v takový tý, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
8: Já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je
3: Tohle tady, no, třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování. Ja. Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimedni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratí ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva.
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní oslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí. Jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.